0: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
2: Teď to nejde.
1: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
2: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
1: Víš co? Já si to zařídím sama.
3: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
1: Potřebuji rekonstrukci bytu.
4: Komu zase voláš?
1: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
3: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
5: Hit Radio.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
2: Teď to nejde.
1: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
2: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
1: Víš co? Já si to zařídím sama.
3: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
1: Potřebuji rekonstrukci bytu.
2: Komu zase voláš?
1: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
3: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.

0: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
1: Teď to nejde.
0: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
1: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
0: Víš co? Já si to zařídím sama.
2: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
0: Potřebuji rekonstrukci bytu.
3: Komu zase voláš?
0: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
2: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
4: Těšíš se na víkend?
5: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
4: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
6: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
6: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
7: Hustákovycesty.cz.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Těšíš se na víkend?
2: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
1: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
3: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
2: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka...
3: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
2: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky?

0: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: Eurobike Fest. Největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Masohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
12: Jihlaváci. Dospěláci už to mají leto za sebou, my ale rozhodně nekončíme. Ve čtvrtek 28. května od 17 hodin pořádáme nábor do přípravy. Přiveďte svou naději na stadion FC Vysočina a nezapomeňte, společně jsme silnější.
13: Chcete stavět dřevostavbu? Máte stavební povolení, ale všechny firmy mají práce až nad hlavu? Domy dnes v Třebíči vzkazují. Navýšili jsme pro vás výrobní kapacity a postavíme vám dům ještě letos. Navštivte Domy dnes a my vám postavíme nový domov. Domy-dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.
14: Randíte?
15: A tohle znáte?
14: Bylo to fajn, ozvu se.
15: Sestěhujem se hned?
14: Zapomněl jsem peněženku.
15: Uděláme si selfiečko?
14: Promiň, volá manželka.
15: Mrkneme do Pařížský.
14: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
16: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
17: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: elitedate.cz

Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se, změně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další.

0: vstupenky na bernardfest.cz.
1: Housebrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty budeme na konci května platit podobně. Analytici totiž žádné velké změny cen neočekávají. Ceny benzínu podle nich tlačí nahoru současně dění na trhu a také začínající motoristická sezóna. Naopak u nafty je poptávka stabilní a její ceny na burze spíše klesají. Bolest byla tak příšerná, že jsem se nemohla dotknout ani vlasů. To je výpověď ženy, která přežila hantavirus. Zákeřnou nemocí se přitom měla nakazit už před zhruba 30 lety. Tehdy to bylo velmi neznámé onemocnění a lékařům dlouho trvalo, než se ho podařilo diagnostikovat. Dnes se virus vyskytuje po celém světě, zejména v místech, kde žijí hlodavci, co ho přenášejí. Čeští hokejisté měli včera volno a toho využilo sousední Slovensko. Porazilo Dány a posunulo se před nás na druhé místo tabulky. Včera vyhráli i hokejisté favorizované Kanady, kteří se výhrou nad Norskem posunuli do čela skupiny. Češi, kteří budou odpočívat ještě dnes, jsou zatím třetí. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: Jihlavská umělecká škola přichystala na dnešek velký program Gzuš Open. Uskuteční se v City Parku od 15 do 18 hodin a cílem je poukázat na kvalitní umělecké vzdělávání v Česku, které může kultivovat širokou veřejnost. Připravená budou hudební i taneční čísla a vystoupení literárně dramatického oboru. Doplním, že Jihlavská ZUŠ oslavila loni 100 let své existence, nyní navštěvuje téměř 1300 žáků. Teploty na Vysočině jdou nahoru, dnes v maximech naměříme do 24 a provázet nás mezi mraky bude také sluníčko. Odpoledne by mělo být pak většinou oblačno a v neděli naměříme až 28.
15: Akce týdne po Wolfsrotu Bargo. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Jo, jo, jo, je pátek, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, já teda chci poděkovat Davidovi, ahoj Dave, dobré ráno.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Že já jsem sem přišel a David říká, víš, že je pátek? Říkám, no jo, takže David mi udělal obrovskou radost po ránu a Jasmin mi udělala obrovskou radost, že jí zase vidím.
3: Že přišla.
2: Já jsem se dostavila.
1: Jak se máš, jak se máte?
2: No dobrý, co dobrý.
3: Tak jak jinak, když je pátek.
1: No tak no, jasně.
2: Já
1: tak
2: myslím, když jsem tady, tak nic.
1: Tak snad se máte dobře i vy, kdo jste si nás pustil. Imagine Dragons, s tím začneme, hezké ráno. Hit Radio Vysočina.

0: Imagine Dragons. Šest hodin, pět minut, tohle je Hit Radio, krásné ránko. Já bych začal takhle zjemna. Přeci jen je pátek. Je pátek, sešli jsme se tady všichni.
1: Sešli jsme se zde.
0: Sešli jsme se. Kdo půjde pro prsten?
1: Jen to ne. No co jste chtěl říct, hezkýho?
0: No, že jsem se na vás těšil, protože nejenom na vás, ale na to, že je pátek. A víkend před námi, navíc krásný víkend před námi, zítra hokej, že jo?
1: No je.
0: Se Slovenskem. No. Já si myslím, že tenhle víkend bude suprovej. Suprovej, co chystáte?
1: Já jdu na rozlučku svý nejlepší kamarádky, na rozlučku se Svobodou.
0: Hezký.
1: Ale jelikož to má být, ona jako hodně jede nealko, ostatně my všichni tam, takže prostě v neděli dopoledne spíš jako.
0: Já jsem chtěl říct, to bude to nealko, rozlučka se Svobodou a ty řekneš, že jo. Co David chystá?
2: Hele, my jedeme na oslavu Evinýho Strejdy, který slaví 60 a to teda určitě nealko nebude, naopak.
0: Hezký. A já jdu pracovně na oslavu 50. narozenin, takže vlastně všichni budeme něco slavit.
1: To je hezký.
0: Hezký, já si asi něco dám teda.
1: Co budete dělat případně slavit o víkendu vy, to nám dejte vědět, čeká nás minuta šampionu.
0: 777-937-777, to je číslo, kam nám to napište, jak se jmenujete, odkud jste a co chystáte na víkend. Teď Black Eyed Peas, hezké ráno.

0: 6 hodin, 10 minut Black Eyed Peas. Just can't get enough na Hitrádiu. Hezké ránko.
1: Slučo.
0: Tak my už víme, co chystáte na víkend. O tom bude minuta šampionů, která startuje právě teď.
2: Ondra Ústí na cestě na natáčení finále Miss České republiky. Dneska zkoušky, zítra přímý přenos, to by the way točí i můj Kuba. A v neděli zápas Slavie Plzeň.
0: Ivča Praha pojedou na zápas pozemního hokeje od dcery do hok, zítra výlet.
2: Andrea České Budějovice zítra s Neteří a synovcem do divadla na Sněhurku a samozřejmě potom hokej.
0: David Žasler bude brigáda a výlet s dvojčaty.
2: Kamča z Domažlic, mamka má zítra svatbu, po 20 letech si bere svoji lásku a ona jde svědčit a nealko určitě nebude.
0: Jana Jindřichu Hradec, budeme s dcerou Vaneskou společně slavit svátek v neděli.
2: Květa Děčín dneska si vyzvedne 3letého vnoučka a vrátí ho zítra večer, pojede vláčkem na výlet a vyzkouší i lanovku.
0: Andrea, jedeme na hasičskou soutěž a určitě budeme slavit prohru i výhru.
2: Zdeněk Kamenice zítra s holkama Aquapart, neděle Majaland.
0: Petra Třebíč, jako nepič piva, jdu na pivní slavnosti v Třebíči. Tak když to tak jako sčotnu, tak to vypadá, že většina z vás bude prostě kalit o víkendu, no tak si užijte.
2: Kalit a koukat na hokej.
0: Nadcházející víkend, tak samozřejmě to jde ruku v ruce. Jasně. A ruku v ruce jdou další hity na Hitrádiu. Leony, Don't Worry v 6.11, hezké ránko.

0: Takhle vám hraje páteční Hit Radio minutu po čtvrt na sedm Lost Frequencies. Hezké ránko.
1: Vzpomeňte si teďka na svý studentský léta. Určitě jste zažili během nich nějaký to školení, ať už se týkalo čehokoliv. Ale v Německu zažili studenti školení, na který teda jen tak nezapomenou.
0: Mhm.
1: Starý, zkušený lékař, jmenoval se Karl, učil na kurzu mladý zdravotníky, jak postupovat, když uvidí, že někdo dostal infarkt, jo. Takže začal simulovat ten infarkt a ukazovat jim, co dělat, jenže během té simulace ten infarkt zahrál tak přesvědčivě, až ho nakonec sám dostal. Jako studenti si nejdřív mysleli, že se dělá srandu, ale pak viděli samozřejmě, že tohle není už nějaký výkon herecký, ale opravdu tam bojuje o život, takže ho začali zachraňovat. Na druhou stranu zachránili ho, takže za prvý dobře je to naučil, za druhý, kde jinde by člověk měl dostat infarkt, než právě tady, kde se učí, jak zacházet s tím, když dostaneš infarkt.
0: Tomu se říká vlastně taková praktická zkouška jako s okamžitou zpětnou vazbou. Nicméně, já když si vzpomenu takhle kdysi dávno, když jsem pracovával v nějakých firmách, tak vždycky přijel bezpečák, jo. A samozřejmě tam mělo probíhat nějaké školení, ale bylo to takový to jenom, hele, tady to podepište, tady to odklikněte a tak dále. Takže myslím si, že kdyby se něco stalo zrovna jemu, tak by mu asi nikdo
1: Hele, ale já jsem si vybavila situaci, když jsem byla na střední a měli jsme nějaký kurz zdravotnický, tak každý měl předvádět něco jiného, někdo simuloval autonehodu, někdo tohle, někdo tamto, a já jsem měla předvádět hyperventilaci a dýchala jsem do toho pytlíku a zpátky se mi vracela tohle a tohle a taky jsem vlastně dýchala tak moc, až to tam se mnou reálně seklo. Ale jako infarkt horší samozřejmě.
0: No třeba takový fotbalisti, co? Hele, simulujou, víš, že sami tomu věří.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio. Jihlava. Jedno místo, jeden den, miliarda zážitků. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina se blíží. V sobotu 30. května si to mega užijeme u horácké multifunkční arény. Technika, co tě vtáhne, zóny, co tě rozběhnou, dílničky i show na plný pecky. A večer, oči a světová premiéra seriálu Na dně. Buď u toho. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
3: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
5: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
4: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
5: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
6: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
7: Teď to nejde.
6: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
7: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
6: Víš co? Já si to zařídím sama.
8: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
6: Potřebuji rekonstrukci bytu.
7: Komu zase voláš?
6: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
8: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
9: Mňam, to je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso.
10: Emi Food. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
11: Ahoj kamarádi, maso z Emi Food je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
12: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
19: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny hlásíte překážku v plynulosti provozu. Na D1 mezi 144. a 143. kilometrem ve směru do Prahy bude probíhat údržba vozovky, moc to tam nehoňte.
20: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Vysočina.

0: Max Moran. Ordinary na Hit Radio, za malou chvíli třeba za 100 let nebo Supergrass. Teď David.
1: Ranní update.
0: A jeho ranní update, pojďme na to.
2: V tuzemských horách je málo sněhu. Mapa republiky roztaje podle odhadu už v květnu. Ve východních Krkonoších, kde meteorologové sněhové pole monitorují, je nejméně sněhu od začátku měření. Čeká nás prostuměný víkend, podle předpovědi vůbec nejteplejší od začátku roku. Obloha převážně jasná, teploty kolem tropické třicítky. Sprejovat po vlacích se nemusí vyplatit, o to spíš, když člověk vytváří grafity v Katalánsku. Tamní úřady se vydaly do boje proti sprejerům. Nově jim hrozí pokuta až 22 milionů korun.
0: 22 milionů za posprejovaný vlak?
2: 900 tisíc euro.
0: To je vlastně docela dobrý, jako...
2: Mně to přijde taky fajn, kolikrát, když člověk prochází kolem nějaký krásný fasády. A mě teda nejvíc vadí takový ty tagy, jo, jenomže jsou třeba tři písmena takovým tím malým neúhledným
0: Takový ty kliky háky, ale pak jsou takový ty hezký malby.
3: Právě no, u nás za barákem teďka namalovali takový papoušky modrý, což jako možná zní divně, ale vypadá to naprosto nádherně. A pak ti to někdo pokazí přesně nějakým tagem třeba.
2: To byl ale nejspíš takzvaný legal.
0: Ano,
3: to je legal.
0: Hele, a co kdybychom založili společnou kru?
4: No to bychom mohli, ty vole, to jsem právě myslel.
5: Na konci by mohlo být S a doprostřed bych dal možná H, to pěkně spojuje písmena. No a na začátek třeba K a nebo
6: R, H, S.

0: za 100 let. I za 100 let. 6:36. Tohle je Hit Radio, krásné ránku, s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Máme tady v tuhle chvíli hlášení pro všechny milovníky sluníčka, moře, tepla, nic nedělání. Protože od pondělí tady u nás na Hit Radio startujeme soutěž o dovolenou u moře v hodnotě 40 tisíc korun.
0: Tyjo, tahle tajná informace vlastně od nás zazněla úplně poprvé, takže vy, kdo jste teď u rádia, tak víte, proč je od pondělí dobré poslouchat Hit Radio. Takže jestli už se vidíte, jak ležíte na lehátku, v ruce drink, žádná práce, pohoda, tak od pondělí poslouchejte pozorně, protože letošní Dovču vám platíme my. Hity pro vás máme taky Miley Cyrus, Flowers, a staví se i Damiano David tady na Hit Radio. Hezké ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Těšíš se na víkend?
7: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
6: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
8: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
9: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
8: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
10: Hustákovycesty.cz.
11: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
12: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
11: Začneme očistnou koupelí nohou.
12: Následuje relaxační masáž.
11: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
12: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
11: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oáza-klidu.cz.

0: platí pouze do 15.6.
1: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Co to je?
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: U nás Bille rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr, krystal nebo krupice. V Billa klubu za 9,90 pouze v pátek. A švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Billa. To dobré začíná u nás.
8: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
9: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
8: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
9: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
10: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák. Na dálnici D1 u Velkého Meziříčí na 144,5 kilometru směrem od Prahy na Brno blokuje levý pruh dodávka po nehodě. Před místem se vytvořila asi kilometrová kolona. Zdržení bude sraní špičkou narůstat.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
12: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu. We were good.

0: Tohle je Damiano David, Born with a Broken Heart na Hit Radio. 6.49. Je pátek, nálada fantastická, až moc pozitivní možná, tak bychom to možná mohli trošku vyrovnat. Až tady jednou nebudete. Chtěli byste po sobě na světě nechat nějaký fakt jako pořádný tajemství? Takzvaně echt tajemství? Co, Dave?
1: Jsem doufal, že začneš Jasmin a já budu mít víc času na promyšlení.
0: Co, Jasmin, chtěli byste po sobě něco zanechat?
2: Hele, zanechat jo, tajemství asi úplně ne, ale zanechat určitě nějaký odkaz.
0: No, možná vás bude zajímat tohle, nový trend ze Spojených států, bizarní služba, kdy agentury nabízejí herečky, které zahrají vaši zdrcenou tajnou lásku. Na pohřeb dorazí v černé limuzíně, s pláčem položí krak ve růži a beze slova odejde.
2: A rodina pak teda jako zkoumá, kdo to byl.
0: No jasně, rodina prostě se už jako do konce svého života nedozví, kdo to byl.
1: No hlavně ty kámoši, víc si říkají, hele, ten Karel.
0: No kámoši, jasně no, ale co na to tchýně, jako ta tam možná do té rakve může skočit taky jako.
2: Ale ty si tím pádem tuhle službu můžeš objednat, OK, ale jenom v případě, kdy počítáš s tím, že teda brzo asi budeš neboštík.
0: Takhle, musíš být živá samozřejmě,
2: no,
0: aby si
2: no,
0: to mohla objednat.
2: Samozřejmě, ale musíš počítat s tím, že za chvíli živej nebudeš, jo? No.
0: A nebo si to můžeš objednat takhle do foroty, dopředu. Teďka, že bychom si to objednali, třeba. Já si ale myslím, že to je hrozně sobecký, jo. Představ si právě toho chudáka, tu manželku, tu ženu, která s tebou 30, 40 let je prostě, a ten chlap jakože vtipálek, haha, tak udělá tohle, jo. Já nevím, no. Se mnou by tam seklo, já bych tam prostě spadnul do toho hrobu taky. Kytlaroj, Justin Bieber, Stay, 6.50 na Hit Radio, hezké ráno.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
5: Až do 26. května.
4: Kaufland.

0: Benzín dražší, nafta levnější. Taková bude dnes situace na tuzemských čerpacích stanicích. Zatímco maximální povolená cena u benzínu opět poroste na pátečních 45 korun a 23 haléřů, nafta naopak zlevní. Prodávat se bude moc maximálně za 42,31. Nejhorší sezona lesních požárů od poloviny 90. let, to je přívlastek období, které mají za sebou ve Španělsku. Plameny tam zničily na 350 tisíc hektarů lesní půdy, což odpovídá asi 5% rozlohy Česka. Příčiny jednotlivých požárů se liší, v polovině případů se ale jedná o úmysl. Václav Moravec si dlouho pauzu nedal, moderátor, kterého veřejnost zná hlavně z tradičních otázek, spustil novou mediální platformu. Jen pár týdnů poté, co na začátku března skončil ve veřejnoprávní televizi, projekt Moravec.cz bude nabízet celou řadu formátů, včetně reportáží nebo politických debat. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Na Vysočině se rýsují další cyklostezky. Letos propojí obce Štěměchy a Předín na Třebícku. Cyklisté a chodci tak získají bezpečnou cestu mimo hlavní silnici 23, po které jezdí hodně aut. Další asfaltová stezka tento rok propojí obce Vídeň a Bory na Žďársku. Náměšť nad Oslavou pak plánuje dostavět další úsek nábřežní cyklostezky u ulice Červené domky a na Jihlavsku se 21. června slavnostně otevře také cyklostezka Brtnice Rokštejn. Dnes by se srážky na Vysočině objevit neměly, převažovat bude po ránu a dopoledne skoro jasná až polojasná obloha. Během dne mraku přibude, večer zas bude ubývat a teploty do 24.
2: Akce týdne po Wolfsrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Hezké ránko.
5: Krásný pátek přejeme.
6: Snídaní šampionů.
4: To se tak parádně poslouchá, to slovo pátek. Taky z toho máte takovou radost?
5: Máme.
7: Zní to skvěle.
4: Zní to dospěle?
5: Zní to skvěle.
4: Skvěle. Skvěle. Já jsem ale všiml si, já jsem dneska od rána Davida, třeba už po osmí ptám, co říkal.
7: My nejsme na stejné vlně dneska.
4: Nejsme. Tak jsme rádi, že vy jste na té správné vlně s námi tady. Si a Cheap Thrill s tímto celé odstartujeme. Hezké ráno.
3: Hit Radio Vysočina.

0: Pět minut po sedmé, takhle zní páteční hit rádio a Sia, dobré ráno. Představte si, že ležíte na pláži. Představujete si to?
1: Jo, to jde snadno, tato
0: představa. To jde lehce. Užíváte si dovču a vedle vás na lehátku leží člověk, se kterým jste se před měsícem rozešli. Jak vám zní tohle pokračování?
1: Co už je horší, no?
0: Takhle, je to trend. Lidi kvůli obřím cenám a storno poplatkům tráví dovolenou s ex, kterou si teda zaplatili společně, než se rozešli. Jo? Takhle, co je jasný, že v ceně all inclusive je všechno. Jídlo, pití, tichá domácnost, všechno, jo? Ale tak pojďme se do toho vžít, jo? Udělal byste to?
1: Těžko říkat, když v té situaci nejsem, ale znám někoho, kdo v té situaci byl a opravdu se rozešli a potom jeli na dovolenou s tím, že ale ten rozchod nebyl jakoby špatný, takže vlastně to tam nebylo na nože, ale bylo to nepříjemný samozřejmě.
0: Ono asi taky záleží samozřejmě, když se ti dva rozejdou a jsou stále sami, tak asi to je v klidu, ale
1: jo,
0: jako, kdybych si představil, nebo je to relativně v klidu, ale ta horší varianta je, kdyby třeba už ten jeden s někým byl a řekl, hele, prosím tě, my máme zaplacenou dovču, jo, tady s Monikou, víš, jak to mezi náma prostě jako bylo, co jsem ti o ní vyprávil, ale my spolu teďka musíme ještě jako jet na ty tři týdny jako na dovolenou, jo, je to v pohodě.
2: Vy jste zatím vynechali jeden hodně důležitý fakt, a to sice, kam by ta dovolená byla. Jiná věc je, kdyby to mělo být na Mácháči, tak to bych asi žila, ale kdyby to měla být nějaká tropická destinace.
0: Na Mácháč právě bych jel.
2: Okay,
0: to je pravda, to je vlastně pravda, no, takže...
1: Máme tady ještě někoho, kdo tohle zažil.
0: Tady ve studiu.
1: Mezi našimi posluchači, jestli jste něco takového zažili, nebo o někom takovým víte, stejně jako já, tak nám určitě dejte vědět.
0: No a taky, jestli byste dokázali vlastně strávit týden v jednom hotelovém pokoji se svým ex. Nahrajte nám to jako hlasovku na 777 937 777, nebo nám to pošlete klasicky jako zprávu. Teď Krištof, hezké ráno!

0: Za minutu čtvrt na osm ladíte páteční Hit Radio, krásné ráno. Společná dovolená s ex, ano nebo ne? Ano, je to trend, lidé si koupí dovolenou, pak se rozejdou a co s tím? Zrušit, nechat propadnout, storno poplatky velký, tak trendem je, že na tu dovolenou jedou spolu.
1: Ptali jsme se, jak to je ve vašem případě, jestli jste něco takového zažili, případně byste byli ochotní podstoupit. Tak jedna ze zpráv zní, ahoj Hit Radio, já to nezažila, ale kamarádka se s přítelem rozešla po cestě na dovolenou. Ale jak to vypadá, užili si to tam, protože se vrátila těhotná.
0: Zpěřováníčko proběhlo. Další zpráva od Týny. Ahoj, zažila, když jsem se rozešla s ex, měli jsme koupenou ale rodinou dovolenou s rodiči do Tunisu. Nakonec jsme teda společně odjeli a museli sdílet společný pokoj. V první řadě jsme si od sebe oddělili postele, abychom nebyli v úplném kontaktu, ale nejhorší na tom bylo, že v té době rodiče nic nevěděli, že jsme se rozešli, tak jsme museli předstírat, jak jsme spolu šťastní zamilovaní.
1: Počkej, já si teďka to úplně vybavila, tak to nechápu, že jsem na to zapomněla. To se mi stalo na střední taky. Já jsem s tehdejším ex-přítelem, to bylo v Čechách, jsme jeli jenom jako na dovču, ale s mýma rodičema. A taky jsme předstírali, že jsme spolu, že jo? Protože už jsme spolu nebyli, ale nechtěli jsme to nikomu říct. To je hustý.
0: To je neuvěřitelný.
2: Co když i tvoje rodiče tehdy předstírali?
1: No, máma tam měla svého nového manžela, takže rodiče už nic nepředstírali, ty už byli rozvedený.
0: A už to bylo jasný. Takže na dovolenou s ex vlastně ano, když už za to dáme takový peníze, že? Shakira, hezké ráno.

0: 7.19, tohle je Shakira na Hit Rádiu. Hezké ráno, vstupenky na MotoGP v Brně. Už za nějakých 15 minut budete soutěžit o tento týden poslední várku, tak na to počkejte. No a samozřejmě, myslíme i na vás, kdo nás hodíte za volantem, přidáme aktuální dopravu a zvládneme i další parádní muziku, třeba tohle Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Trenírkárna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
6: Sezónní loučení je tady. V poslední druholigové bitvě tohoto ročníku hostíme nováčka z Ústí nad Labem. Derniéra startuje mimořádně v sobotu 23. května ve 14 hodin na stadionu v Jiráskově ulici. Vy u toho můžete být s námi, protože společně jsme silnější.
7: Vaše starosti na našeho starostu.
8: Co se v Třebíči chystá?
9: Motem letošního roku pro město Třebíč je heslo Tajemná Třebíč. To v sobě skrývá tři slova. Tajemná, jemná a ta Třebíč. Myslím si, že to je plně vypovídající o tom, jaká Třebíč ve skutečnosti je.
8: Tolik pan starosta Pavel Pacal a více v dalším podcastu.
7: Vaše starosti na našeho starostu.
10: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
11: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Adrenalin, síla a napětí na maximum. Už 23. a 24. května ovládej hlavu prestižní závod Eurojack. Přijeďte do Jihlavy zažít souboj těch nejlepších dřevorubců i špičkových závodnic. K tomu festival mini pivovarů a večer pořádná nálož koncertů. Kapely Čad, Pozor Mamut, Prostory a další. Na Eurojack do Jihlavy. Dojihlavy.cz.
14: Chcete stavět dřevostavbu? Máte stavební povolení, ale všechny firmy mají práce až nad hlavu? Domy dnes v Třebíči vzkazují. Navýšili jsme pro vás výrobní kapacity a postavíme vám dům ještě letos. Navštivte Domy dnes a my vám postavíme nový domov. Domy-dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.
15: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.
16: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na VOZP.cz.
17: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
18: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
19: Já.
18: Protože jsou spolehlivé?
19: Já, natürlich.
18: A se zárukou na 5 let zdarma?
19: Já, sicher.
18: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
12: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Třebíčsku na příjezdu do Vladislavy. Před mostem přes řeku Jihlavu směrem od Číměří havaroval motorkář. Nehodu vyšetřuje policie, počítejte s omezením.
20: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
21: Hit Radio Vysočina.

0: Marquez. Pasta. 7.35. Rychlá pětka. Posloucháte Hit Radio a máme pro vás poslední vstupenky Gold, vstupenky na celý víkend MotoGP, který se vrací zpátky do Brna.
1: Grand Prix tam 19. až 21. června doveze světovou motocyklovou špičku. Marc Marquez, Jorge Martin, taky Filip Salač, na tyhle a další se můžete těšit.
0: A s námi v éteru je Pája. Pájo, hezké ráno.
2: Hezké ráno, ahoj.
0: Hezké ráno. Pája z Friedlandu nad Ostravicí. Jak je ve Friedlandu, prosím pěkně?
2: No krásně, dneska to vypadá slibně.
0: Tak to je hezký, hlavně je pátek a hlavně máš možnost vyhrát tady ty Gold vstupenky. Ty jsi psala, že bys vzala nejlepší kamarádku, takže vy jste takový motorkářky, jo, Pájo?
2: Jo, jsme. Už jsme dlouho nebyli na hrám, ale jsme takové.
0: Hezký, tak teďka to třeba vyjde a úplně gratis, tak pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje parťák Šreka, který pořád mluví?
2: Wow, oslík.
0: Přesně.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Pájo, na kterém kontinentu leží Egypt?
2: Afrika?
0: Přesně tak.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Které ovoce je symbolem a logem firmy Apple?
2: Jablíčko.
0: Mm-hmm.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Pájo, jaké je telefonní číslo na hasiče?
2: 155.
0: 150. 8. Ty jsi to řekla na začátku 150.
2: 150 rovný.
0: Tak, dobře. A poslední pátá.
1: Kam pojedeš na letošní MotoGP?
2: Do Brna.
1: Doufejme, že tam nebudou potřeba hasiči.
2: Super.
0: Hele, Pájo, kdyby cokoliv, tak volej 112, jo?
2: Jo.
1: Prosím, ať se trefíš.
0: Tak super, je to tvoje, moc gratulujeme, Gold vstupenky na celý víkend MotoGP, můžete se s kamarádkou těšit.
2: Krásné, děkuji moc.
1: Moc gratulujeme.
0: Tak krásný
2: díky
0: víkend, Pájo, ahoj.
3: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit Radio. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz. Hit Radio Vysočina.

0: Jamel je superstar 741, tohle je páteční Hit Radio, krásné ránko. Dámy a pánové, je tady matematický podraz století. Matematický podraz století, celý život žijeme v obřím motoristickém klamu. Zajímalo by mě, kolik koní má vaše auto, co? Budeš vědět, Jasmin, cca? Zhruba.
1: U nás s elektroautem
0: tak
1: netuším.
0: Dobře, tak třeba 500. Kolik má Davidovo auto?
2: No? Určitě míň.
0: Dobře.
2: 300.
0: Moje 320.
2: Tak to moje teda výrazně míň.
0: A já jsem zjistil včera, že jeden kůň, není jeden kůň tak, jak si myslíme, ale jeden kůň se rovná 15 koňských sil, jo. Takže když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15.
2: Vynásobit 15.
0: Vydělit. Protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil, ten kůň je schopný vyvinout 15 koňských sil, jako
2: jo,
0: to takhle, zvíře.
2: Takže vážně viděli.
0: Takže jako to bylo obrovský překvapení pro mě. Já jsem včera, když jsem to četl, tak říkám, to není možný. Takže opravdu to tak je.
2: A pak moment, ještě aby jsme to teda uvedli na správnou míru. Když má auto 15 koní, tak je to síla jednoho...
0: Jednoho poníka. Takže máš prostě 300 koní, takže ne 300 koní pod kapotou, ale jako by tam prostě bylo 20 kobyl, jako jo. Jo, což je jako zajímavý zjištění a je to matematický potras století. Mimochodem, člověk je schopen vyvinout sílu jednoho koně.
2: Jednoho kterého koně?
0: Normálního, klasi, ne jednoho, prostě nějaký háta titly, jo.
2: To jo, ale jestli teď automobilový...
0: Nevím, prostě převalskej, třeba.
2: No, zajímavý.
0: Je opravdu, já jsem v tomhle ležel včera asi 15 minut a zjišťoval jsem si o tom jako detaily a ač to teďka zní možná neuvěřitelně, tak opravdu to tak je. Takže z toho vyplývá, že jeden kůň je vlastně jeden člověk. Je tak?
2: Asi jo, teda, no.
1: My jsme zmatení.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Hausbrand Café, per favore?
8: Si, signora.
9: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
10: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
11: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
11: Kaufland.
13: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
14: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
15: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
16: Po
8: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.
16: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
17: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
18: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
19: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
20: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
21: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na Pelhřimovsku v Humpolci v Alešově ulici. Je uzavřena místní komunikace z důvodu stavby kanalizační přípojky. Rozhodně jeďte jinudy.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Ráno na Hit Radio pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 5, ladíte páteční Hitradio. Krásné ránko, Michal, Jasmin a David.
1: Před chvílí jsme se tady bavili o tom, jak jsme žili ve lži, co se týče koňský síly, což je ale vlastně v pohodě lež, protože představte si, že třeba chodíte rok s nějakou ženou, pak si ji chcete vzít za ženu, uděláte to, máte za sebou ten obřad, jste oddaný a až 12 dní po svatbě zjistíte, že ta vaše novomanželka je muž.
2: Počkej,
3: tak proto si tak jak? Rozuměli.
1: To se opravdu stalo. Stalo se to v Indonésii a přijde mi to teda naprosto brutální. Ale vlastně on to zjistil tím pádem až po roce a 12 dnech, kdyby vás zajímalo jak, tak prej si začala po svatbě pořád zakrývat tvář, odmítala intimitu a nakonec se ukázalo, že celý ten vztah byl jenom kvůli penězům.
4: Máme to i zúrovněný. To je neuvěřitelný. Hele, takhle to bylo. Jako, co je naprosto jistý, je jedna věc teda, že milování proběhlo až po svatbě.
1: No to každopádně, takže nekupovat zajíci v pytli, jak se říká, že jo?

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezóny. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
1: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
1: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
1: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do pařížský.
1: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
3: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
2: Elite Date, seznamka pro vztah.
4: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
2: Elitedate.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. Podlahy Tylo.cz.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Tam, kde byla ještě nedávno zima, bude extrémní vedro. Evropu totiž podle předpovědi sevře tepelná kupole. Například na jihu Evropy by mohly naměřit až tropických 40 stupňů, a to především ve Španělsku nebo Portugalsku. Na přelomu týdne potom vedra dorazí taky do Česka. O nejvyšší horu světa je stále větší zájem. Na Mount Everest vylezlo za jediný den, tuto středu, největší množství horolezců a šerpů v historii, 274. Nepál dlouhodobě čelí kritice za to, že na Everest pouští příliš mnoho lidí. Velké množství výprav může vést k nebezpečným kolonám v takzvané zóně smrti pod vrcholem. Do Polska nejspíš zamíří další američtí vojáci. Prezident Donald Trump se nechal slyšet, že jich k našemu severnímu sousedovi pošle dalších 5000. Není ale jasné, jaké jednotky má konkrétně na mysli. Minulou středu totiž z ničeho nic americké ministerstvo obrany náhle zrušilo plánované nasazení více než 4000 vojáků. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Jihlavská umělecká škola přichystala na dnešek velký program Gzuš Open. Uskuteční se v City Parku od 15 do 18 hodin a cílem je poukázat na kvalitní umělecké vzdělávání v Česku, které může kultivovat širokou veřejnost. Připravená budou hudební i taneční čísla a vystoupení literárně dramatického oboru. Doplním, že Jihlavská Gzuš oslavila loni 100 let své existence, nyní navštěvuje téměř 1300 žáků. Teploty na Vysočině jdou nahoru, dnes v maximech naměříme do 24 a provázet nás mezi mraky bude také sluníčko. Odpoledne by mělo být pak většinou oblačno a v neděli naměříme až 28.
10: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
13: Jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Dobré páteční ráno.
15: Ahoj, ahoj.
16: Snídaně šampionů.
14: Tohle mi chybilo celý týden, Jasmin. No, ahoj, ahoj.
15: Celý týden jsem dvakrát chyběla, ale děláme z toho celý týden. No jasně, pojďme.
8: Ty, co měli přijít, nepřišli, no.
14: A jsou tady už, krásné ráno. Jasmin, David, Michal, to jsme my tři.
15: Pánové, máte Instagram?
14: Jo.
8: Taky.
15: Taky. No, tak prej to není sociální síť pro vás. Kdo to řek a proč to řek, to si povíme za chvíli.
14: No dobře, no.
8: Ty jsi to tu řekla.
14: Avicii, Levels na Hit Radio 8.02, hezké ráno.

0: Páteční ráno, Hit Radio v uších, taky Hozier, Too Sweet v 8.09.
1: Zvedne ruku i v autě každý muž, co má Instagram. Ano, vidíme většinu
0: z vás. Já už nejsme vidět, ale tak prostě nebudeme lhát. Našim posluchačům ne.
1: Ale vás jsme viděli. Elon Musk, prosím vás, v nedávných dnech řekl, že Instagram je jenom pro ženy. Což teda nevím, protože jsme koukali na aktuální data, které ukazují, že asi 52% uživatelů Instagramu jsou naopak chlapy.
2: No navíc dva nejsledovanější Instagramové profily na světě patří taky mužům. Cristiano Ronaldo 664 milionů a Lionel Messi 506 milionů.
0: To je vlastně kolik, že má 660, to je vlastně jako ty, ne?
2: To je jako já, akorát v milionech.
0: Akorát no. To má v milionech, no, ale já si říkám, jestli to nebude čistá pomluva toto, tak jako víme, že Elon Musk, tak jeho síť X-ko, že jo, tak jestli třeba nezávidí trošku, jako, Zuckerbergovi, trošku, jako, no. to je prostě, jako když se ti něco nelíbí a chceš někoho pomluvit, tak prostě pomluváš, kopeš do toho druhýho, že jo, víme, no. Takže, jak to je teda s těma ženama?
1: Vy to naopak dost využíváte, mám pocit.
0: Jakože lajkujeme každou ženu, kterou tam vidíme?
1: No,
0: to není možné.
1: Teda ne vy dva konkrétně, ale.
0: To přesně, to jsem chtěl říct, no. Jakože bychom jeli po Instagramu a dávali srdíčka polonohým holkám. My chlapi, neblbni, Jasmin, prosím tě. Erik Fritz, Color Me, 8 hodin 10 minut, hezké ráno.

0: Huntrix, Golden, 8:15, Hit Radio a vy, dobré ránko. Holky, ženy, taky máte jedno konkrétní místo na zemi, kde vaše morální zásady neplatí? Ano, říkáte si, cože to je za nesmysl, vysvětlím. Zpěvačka Kesha šokovala fanoušky tvrzením, že žije v naprostém celibátu a že milování k životu absolutně nepotřebuje. Je tady ale jedno, ale dodala zásadní výjimku, že svůj slib cudnosti ruší v Itálii, protože prý tamním chlapům prostě nejde odolat.
1: Prý je tady geosexuálka, to se mi líbí, jakože hele, zlato, nepodvedu tě, ale jestli budu v Itálii, tak sorry, to se na mě nemůžeš zlobit, jako.
0: Novej termín geosexuál. Mně to přijde vlastně celý takový postavený na hlavu, to je jako, představ si, jo, představte si, že držíte brutální dietu, jo, ale sacharidy se nepočítají, když si to jdeš sníst jako třeba potně, jo, něco takovýho. Ale dobře, pojďme zpátky k těm Italům, jo, jako takhle, ty karabiněry.
1: No jo.
0: V těch kozečkách, jako jo. To se podlamují nohy i mě. Pojď sem, kámo. Kámo, zatkni mě.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
4: Těšíš se na víkend?
5: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
4: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
6: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
7: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
6: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
8: Hustákovycesty.cz.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
11: Užijte si krásného počasí s Alegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
11: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
11: Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
13: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
14: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
13: Kaufland.
15: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytréhlavydojihlavy.cz. Chytréhlavydojihlavy.cz.

www.sport.cz. Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.

0: a tí pouze do 15.6.
1: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v hlavě v družstevní ulici v úseku mezi ulicemi Dělnická a Purkyňova. Probíhá pokládka kabelů, komunikace je neprůjezdná, rozhodně jeďte i nudy.
5: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
6: Hit Radio Vysočina.

Od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je. Byl květen,

0: Za 8:30. Tohle je Hit Radio a Miraj Summer Love. Michal, Jasmina, David, to jsme my tři, přejeme hezké ráno a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Festivalová sezóna startuje a my bychom měli být ještě opatrnější, a to především při nakupování lístků. Na českém internetu totiž přibývá podvodníků, kteří nabízí falešné vstupenky. Odborníci proto doporučují nakupovat lístky přímo na oficiálních a prověřených platformách. Donald Trump má v Bangladéši dvojníka, albínského bůvola, který je americkému prezidentovi opravdu hodně podobný. Stala se z něj hvězda internetu, za kterou se sjíždějí lidé z celého okolí. No a čeká nás prostuněný víkend, podle meteorologů vůbec nejteplejší od začátku roku, obloha převážně jasná, teploty kolem tropické třicítky.
0: To bude fantazie, navíc zítra hokej, Česko, Slovensko, krásný počasí, grilovanda, pivko, těšíte se?
3: No jo.
2: Jasně.
0: Tak těšíme se společně. A těšit se můžete i vy na srdcovky s Jirkou Plnářem. Ten vám bude hrát mezi 12. a 13. 5 srdcovek plus jednu vaši. A pojďme dělat, že tohle je taky srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Tohle je DJ Sesh. A stay na Hit Radio 8:29.
2: Ty seš tak dobrý.
0: Party začíná, hezké ráno!

0: Hit Radio v 8.35.
1: Holky, hlavně. Už se ví, co se bude v létě nosit. Modní experti už mají jasno, takže my taky. A vydávejte pozor, i když si samozřejmě noste, co chcete, to dá rozum. Ale kdybyste chtěli být v obraze, co bude trendy? Jo. Tak prej se budou nosit šíleně svítivý barvy, které mají zlepšovat náladu. Tudíž, kdo jedete all black outfity, tak trendy letos nebudou.
2: Dobře.
1: A hlavně, co už teda pozoruju hodně, puntíky, všude puntíky. Zrovna jsem viděla kamarádku, co má puntíkatý nechty, jiná má puntíkatou bundu, prostě všude jsou puntíky.
0: Přemýšlím o tom, že já si budu mít trochu problém, protože já teda jedu, jak jsi říkala, all black. Já mám rád černou a všechny její odstíny, to je moje oblíbená. Ale pak samozřejmě bílou, černá nebo bílá, já nic jiného, jo. Ale puntíky vlastně nemám na ničem, ani na trenkách, ani na ponožkách, na ničem, na ničem.
1: Jsme rádi, že to víme, že nikde nemáš. Nicméně, já jsem chtěla naskočit do tohohle toho puntíkatýho vlaku, ale prostě mi to nesluší. Já doufám, že najdu něco, co, protože mě se to jako líbí, ale bohužel mi to nesluší. Nicméně, máš třeba ty a máte vy, naši posluchači, nějaký kousek nějakého oblečení, který vaše partnerka nebo váš partner fakt jako na vás nemá rád?
0: Co čert nechtěl, Jasmin, shodou všech okolností a náhod jsme včera probírali můj šatník. Věci, které jsem měl v pytli a které jsem nenosil, takže se kouknu, jestli mi to náhodou nebude, tak 95% věcí mi nebylo. Ale nejlepší bylo, když jsem vytáhl tričko, který jsem měl fakt oblíbený, a bylo to takový vínově, takový vínový a tigrovaný.
1: Tigrovaný?
0: A moje holka na mě kouká a říká, tohle jsi fakt nikdy nosil? A já říkám, ne, to já si to nechám, nevím, do garáže třeba. On říká, ne, to si nenecháš ani do garáže. Tak už není.
1: Už není, znám to taky tohle, no, taky se takhle vyhazujou věci.
0: Co třeba tvůj Kuba, má něco takového, co jsi mu zakázala nosit?
1: Já spíš jako v minulosti, jako u jiných partnerů, můj Kuba na tohle je úplně jako super, on má strašně hezký věci, strašně rád podporuje lokální český značky a tak, takže tady ten problém nemám.
0: A má puntíky?
1: Zatím ne, ale napravíme to.
0: Takhle, od tebe zatím žádný puntík rozhodně nemá. Za chvíli Gustavo Lima, baláda pro vás, kdo nás ladíte. Taky Coldplay, We Pray, tady na Hit Radio. Hezké ranko.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio. Začne to jako den dětí a skončí to jako mega show. Dětská arena s Hit Rádiem Vysočina výhled.

0: tomu pódium, které pojede od první chvíle. A večer koncert kapely Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
1: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
2: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
3: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
2: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
3: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
4: To je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood, nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.

0: prostě kvalitní maso.
1: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Masohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
8: Housebrand Café, per favore?
9: Si, signora.
10: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
11: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
16: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Coldplay, We Pray na Hit Radio v 8.48. Fandit, modlit se budeme zítra. Otázka na vás. Sledujete hokej? Fandíte? Jasmin, fandíš?
1: Fandím.
0: Fandíš. Takhle, zítra nás čeká mistrovský zápas proti Slovensku. A to je událost, kdy se podle mě na hokej kouknou i ti, koho to normálně moc nebere. Jo, Česko-Slovensko, 16.20 zítra. A já už teďka mám takový tušení, že z jejich brankáře uděláme legendu, vypálíme na něj tak 200 střel a vyhrajeme 2-1 po tom, co budeme 58 minut prohrávat, protože mně přijde, že my to prostě jinak letos jako neumíme, jo? A tak tady je otázka. Chlapi, už jste pozvali kámoše k vám domů, co? Holky, už jste si udělali náhradní program, nechty, vlasy, bílec s kamojdou, anebo fandíte celá rodina a jdete do místní knajpy pěkně pohromadě? Dobře, super plány na víkend, navíc bude hezky, takže zítra to urvem, Jasmin, co?
1: Urvem to!
0: Češi!
1: Do

0: 7.57, tohle je páteční Hit Radio a snídaně šampionů. A my se s vámi jdeme rozloučit. Děkujeme za celý tento týden.
1: Děkujeme, budeme se těšit samozřejmě po víkendu, ale nejdřív si ten víkend a ještě zbytek pátku samozřejmě užijte.
0: Užijte, no a pokud jste nás náhodou naladili až teď, tak připomínáme, že od pondělí budete tady u nás na Hit Radio soutěžit o zájezd v hodnotě 40 000 korun.
1: K moři.
0: K moři, no samozřejmě, ne na Macha, jo.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: I když za 4-5 u Macháče, tak to byl mejdan. Tak se mějte hezky, užijte si víkend.
1: Ahoj.
0: Čau, v pondělí.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na dálnici D1 u Velkého Meziříčí na kilometru 144,5 ve směru na Brno. Blokuje dva jízdní pruhy nehoda dodávky dvou osobních aut. Na místě jsou záchranné složky, vytvořila se tam přerušovaná kolona v úseku přes 8 kilometrů, takže rozhodně počítejte se zdržením. Pevné nervy, šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
3: Pozor, pozor, do H+M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H+M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
4: Navštivte Autech SRO, vašeho autorizovaného prodejce vozů Hyundai v Havlíčkově Brodě.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
10: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Brně dnes pokračuje festival Meeting, jehož organizátoři tentokrát pozvali do města i sudetské Němce. Dnes je na programu například sousedské setkání u dlouhého stolu na Moravském náměstí. Součástí slavnostního večera v Besetním domě bude předávání sudetoněmeckých kulturních cen. Klíšťata lidé stále častěji nacházejí i v blízkosti domovů a městských parků. Projekt Klíšťata ve městě proto vyzývá veřejnost, aby pomohla s mapováním jejich výskytu napříč Českem. Více říká mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
11: Doporučujeme využívat v aplikaci variantu registrovaného uživatele. Takové zapojení totiž uživateli poskytuje další funkce, jako je klíštěcí deník, který mu pomůže vybavit si datum a místo přisátí klíštěte při případných budoucích zdravotních obtížích nebo zobrazení jím nahlášených klíšťat na mapě.
10: Samotné zadávání probíhá pomocí jednoduchého interaktivního formuláře. Katalánský parlament schválil nový zákon, který trojnásobně navyšuje pokuty za sprejování grafity na vlakové soupravy. Za nejzávažnější přestupky může být teď uložena pokuta až do výše 900 tisíc eur. Za méně závažné přestupky budou ukládány pokuty do výše až 18 tisíc eur.
2: Hokejový servis Hit Radia.
10: Kanadští hokejisté zdolali na mistrovství světa ve Freiburgu Norsko 6-5 v prodloužení a navzdory ztrátě prvního bodu ve čtvrtém utkání na turnaji se posunuli do čela skupiny B před Česko. Norové sahali po historicky třetí výhře ve vzájemných zápasech, ale v čase 58-21 vyrovnal Ryan O'Reilly a po 29 sekundách prodloužení rozhodl Mark Scheifele. Autor vítězné branky zazářil 4 body za hat-trick a 1 asistenci.
12: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
7: Akce týdne Pomošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Tak dneska bude jasno nebo polojasno, od později odpoledne oblačno, zataženo a teploty příjemné 21 až 24 stupňů. Tak si užijte pátek.
2: Hit Radio Vysočina.
1: A užívejte ho i ve společnosti Hit Radio Vysočina. S vámi je Markéta Zušťáková a za chviličku třeba Pink, anebo teď Miles Smith.

Tohle byla Nelly Furtado na Hitradiu Vysočina v 9 hodin 14 minut. Tak jen houšť a jen víc hezkých cyklostezek na Vysočině. Bude se stavět nová, ne, budou se stavět nové, musím říct. Třeba na Žďársku letos začne stavba nové asfaltové cyklostezky, která propojí obce Bory a Vídeň. Je to asi 4 kilometry dlouhé, pojďme dál. Bude i nová stezka mezi Štěměchy a Předínem na Třebíčku. Trasa dlouhá 1,7 kilometrů povede podél silnice číslo 23, kde podle teda místních ta doprava je dlouhodobě nebezpečná na to, aby tam třeba šli děti. Prostě tam není vůbec jako žádná krajnice, jo? Aby tam šli děti nebo jel někdo na kole. Je to nebezpečný, takže stezka je skoro nutnost. No a další investice potom zamíří do náměště Nad Oslavou. Tady vznikne nový úsek nábřežní cyklostezky. Plánuje se přibližně 150 metrů dlouhé prodloužení trasy u ulice Červené domky. Tak jen abyste věděli, že opravdu na Vysočině toho bude víc, kde se bude dát bezpečně jezdit třeba s dětma. Tak si myslím, že to je super zpráva. Teď už další muzika na Hit Radio Vysočina. Tady jsou The Blue Something. Krásný pátek.

0: Jste správně naladěni s Hit Rádiem Vysočina, za námi Timbaland a One Republic. Tak Jihlava od června upraví pravidla placeného parkování, takže pozor, ve fialových a oranžových zónách budou nově zdarma nejenom neděle a svátky, ale taky soboty. Město si slibuje větší vstřícnost vůči obyvatelům i podnikatelům, takže myslím si, že budou prostě všichni spokojení. Já myslím, že jo, když si zaparkujete a zadarmo už v sobotu, tak to je krásná věc. Tak za chviličku na Hit Rádiu Vysočina Like It, tak já jenom připomínám, že dneska odpoledne uslyšíte ve vysílání Hit Rádia Vysočina, tak nás laďte.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
8: Užij si den plný zábavy.

0: aktivity. Dozvíš se také o službách pomáhajících mladým lidem. Součástí programu bude talk show Mimo osnovy a koncerty kapel Oty Johnny, Čáro Gypsy a rapera Peciho. Přijď si to užít a zjistit, co ti oblastní charita Havlíčkův Brod může nabídnout.
1: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
2: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
1: Začneme očistnou koupelí nohou.
2: Následuje relaxační masáž.
1: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
2: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
1: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já,
3: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
12: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

A teď pozitivní minutka na Hit Radio Vysočina. Dneska je pátek, mám vůbec ještě něco pozitivnějšího dodávat. Dodám, že ještě hezčí zpráva určitě je, že o víkendu bude nádherně sluníčko a teploty vnějšího dodávat. Dodám, že ještě hezčí zpráva určitě je, že o víkendu bude nádherně

0: Slyšeli jste Måneskin na Hitrádiu Vysočina. Taky máte rádi, jak se na sociálních sítích objevují fotky a různá videa a tak, kdo kde byl na dovolené, na výletě. A vás to třeba inspiruje, kam vyrazit. Tak kolega Marek se teďka vrátil z Rakouska, z Německa, má nádherný fotky, ale jako fakt na, tak on to umí jako fotit, jo, to si musíme říct teda. A samozřejmě mě to tak inspirovalo, že jsem ho tady teďka vyspovídávala, kde byl, a samozřejmě, že tam chceme všichni z práce jet. Tak já si myslím, že to je hezký, jakoby ten Facebook a Instagram, když vidíme ty krásné fotky, jak nás to inspiruje. Takže klidně dávejte fotky jen tak dál, máme to rádi.
1: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
2: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
8: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
9: Trénírkárna.cz.
10: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
9: Trénírkárna.cz.
11: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
16: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
17: Řešení je úvěr od Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
17: Acema, jde to i bez banky.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
19: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
19: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
19: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já,
19: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Hit Radio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Havlíčkobrodsku v Přibyslavi v části Utín, tady se stala nehoda, tak si tam dávejte pozor. A znovu připomínám, že na dálnici D1 u Velkého Meziříčí na kilometru 144,5 ve směru na Brno blokuje dva jízdní pruhy, nehoda, dodávky a dvou osobních aut. Jsou tam záchranné složky, vytvořila se přerušovaná kolona v úseku přes 8 kilometrů, takže rozhodně počítejte se zdržením. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jak to vidí hejtman Martin Kukla?
2: Zdravím posluchačky a posluchače. Hlavním tématem pro Vysočinu je teď stanovení oblastí, kde by mohly v budoucnu stát větrné parky, respektive kde je bude možno postavit ve zjednodušeném procesu. S tímto návrhem rozhodně nesouhlasím. Neodmítáme obnovitelné zdroje energie. Naopak dlouhodobě podporujeme nízkoemisní energetiku. Fungují u nás malé vodní elektrárny, bioplynové stanice, také rozumně umístěné fotovoltaické elektrárny a rozhodnuto je i o dalším rozvoji Dukovan. Současný pracovní návrh akceleračních zón pro větrné elektrárny, ale podle mě není dostatečně připravený. Také máme obavy z možných dopadů na krajinu Vysočiny, zemědělství, rozvoj obcí nebo turismus. Naše připomínky předáme Ministerstvu pro místní rozvoj. Dejte mi vědět, co si o umístění až 282 stožárů na Vysočině myslíte. Já říkám jasné ne vrtulím na Vysočině. Mějte se fajn a zase brzy naslyšeno.
1: Více o Vysočině na kr.vysočina.cz.
3: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. Podlahy Tylo.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
6: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Historicky první kompetenční žaloba prezidenta na vládu je čím dál pravděpodobnější. Petr Pavel potvrdil, že podnět k ústavnímu soudu podá, pokud mu vláda zamezí v možnosti reprezentovat Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře. Rozhodovat o tom bude vláda 8. června. Ministři zahraničí zemí NATO budou ve Švédsku řešit přípravy na summit a obranné výdaje. Debatovat budou i o posilování bojových schopností a zvýšení průmyslové výroby na obou stranách Atlantiku. Česko bude reprezentovat ministr Petr Macinka. Akce Vojáci na vsi láká návštěvníky z celé republiky. Ve skanzenu ve Vysokém Chlumci u Příbramy se zítra odehraje program věnovaný období napoleonských válek. Na co se lidé mohou těšit, říká organizátor akce Josef Welfl.
7: Bude zde probíhat jednak ukázka vojenského tábora, jejich stravy, ale zejména výstyku a také ukázka střelby. A budou se zde prezentovat jak vojáci francouzské armády, tak rakouské armády.
6: Já ještě doplním, že akce Vojáci na vsi začíná v sobotu v 9 hodin dopoledne a potrvá do 6. večerní. No a Montreal s přispěním českého brankáře Jakuba Dobeše zvítězil v prvním finále východní konference NHL na ledě v play-off zatím neporažené Caroliny 6-2. Dobeš si ve čtvrtečním zápase připsal 25 úspěšných zákroků.
8: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Tak dneska jasno nebo polojasno, případně zataženo a teploty 21 až 24 stupňů.
4: Hit Radio Vysočina.
0: Kde oslavit Den dětí, kam vyrazit tento víkend, to všechno se dozvíte ve vysílání Hit Radio Vysočina, tak buďte s námi.

0: na Hit Rádiem Vysočina.
1: Pokud jste ještě nebyli v nové horácké multifunkční aréně v Jihlavě, budete mít jedinečnou příležitost 30. května v rámci akce Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina. Bude se slavit Den dětí a budete moci vyrazit do arény díky Dni otevřených dveří. Ale hlavně tam bude spousta zábavy pro ty děti. Od sportu po vojenskou až policejní techniku, taky bude divadlo, dílničky, soutěže, spousta vystoupení skvělých a šikovných dětí. No a Tlustého ulice bude uzavřená a bude plná stánků s dobrotami, takže určitě přijďte v sobotu 30. května od 13 hodin.
0: Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1 odpoledne u horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.

0: co se děje na Vysočině.
1: Pivní slavnosti dneska startují v Třebíči na náměstí s kapelami Zakázaný ovoce nebo Škvor a pokračují i zítra odpoledne s kapelou Doga a nebo Valda Gang. A bude toho samozřejmě ještě mnohem víc, tak určitě doražte. Zveme vás i na fotbal. FC Vysočina Jihlava hraje v sobotu proti FK Ústí nad Labem o 14 hodin, takže určitě přijďte fandit. No a od pátku až do neděle vás zvu na světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě. Nabitý bude i doprovodný program pro vás všechny. Bude airbag show, bude testování kol, budou různé talk show, taky dětská zóna plná zábavy, samozřejmě i večerní party, tak si to všechno báječně užijte.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Sezónní loučení je tady. V poslední druholigové bitvě tohoto ročníku hostíme nováčka z Ústí nad Labem. Derniera startuje mimořádně v sobotu 23. května ve 14 hodin na stadionu v Jiráskově ulici. Vy u toho můžete být s námi, protože společně jsme silnější.
4: To je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood, nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz, prostě kvalitní maso.
5: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
6: Toto je.
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
12: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
11: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
12: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
13: Adrenalin, síla a napětí na maximum. Už 23. a 24. května ovládne Jihlavu prestižní závod Eurojack. Přijeďte do Jihlavy zažít souboj těch nejlepších dřevorubců i špičkových závodnic. K tomu festival mini pivovarů a večer pořádná nálož koncertů. Kapely Čad, Pozor Mamut, Prostory a další. Na Eurojack do Jihlavy. Do Jihlavy CZ.
14: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
15: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
0: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
16: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
0: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

připravili na dnešní nějakou večerní party. Myslím si, že na rozjezd je jakože dobrý. Posloucháte Hit Radio Vysočina. Tak mnoho z nás ale dneska večer padne únavou a nebude se mu chtít vůbec nic a já to taky chápu. V tom případě pro vás na ten domácí poslech budeme mít i dneska Hit Radio Classic, tedy to nejs 80., 90. a milénia. Mám pro vás třeba právě teď Robbieho Williamse, ten do tohohle období taky patří a i s ním si krásně zaspomínáme a bude nám hezky. Tak si ho užijte právě teď na Hit Radio Vysočina.

0: Zaspívali Rihanna a taky Calvin Harris na Hitrádiu Vysočina. Je 10:45. Myslíme asi na oběd, myslíme na to, že je pátek a těšíme se, co budeme podnikat. My si tady zrovna s kolegou říkáme, že co s načatým večerem dneska v pátek, tak my se uvidíme na pivních slavnostech v Třebíči. Vy možná máte svoje plány, co je ale jasný, že teď v práci a třeba i při cestě autem můžete poslouchat Hitrádiu Vysočina. Za chviličku třeba Khaled a Selaví pro vás.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
5: Teď to nejde.
4: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
5: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
4: Víš co? Já si to zařídím sama.
6: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
4: Potřebuji rekonstrukci bytu.
5: Komu zase voláš?
4: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
6: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
7: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
8: Vaše starosti na našeho starostu.
9: Co se v Třebíči chystá?
10: Motem letošního roku pro město Třebíč je heslo Tajemná Třebíč. To v sobě skrývá tři slova. Tajemná, jemná a ta Třebíč. Myslím si, že to je plně vypovídající o tom, jaká Třebíč ve skutečnosti je.
9: Tolik pan starosta Pavel Pacal a více v dalším podcastu.
8: Vaše starosti na našeho starostu.
11: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
15: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
16: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
17: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
16: Začneme očistnou koupelí nohou.
17: Následuje relaxační masáž.
16: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
17: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
16: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
18: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptiko, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Masohlávky 28. až 31.5.2026. www.eurobikefest.cz.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Žďársku ve Spalkově se stala nehoda, tak si tam dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: platí pouze do 15.6.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. Podlahy Tylo.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
5: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Asi 200 lidí přišli dnes dopoledne protestovat na výstaviště v Brně, kde se o víkendu potkají sudeční Němci. Na protest s názvem Němá barikáda si přinesli transparenty a vlajky. Pořádá jej KSČM. Z papírových krabic polepených historickými fotografiemi postavili symbolickou barikádu. Botanické zahrady po celém Česku dnes nabídnou zvláštní program u příležitosti Světového dne biodiverzity. Program mají připravený v Bečově nad Teplou, Brně, Hradci Králové, Liberci, Luži, Praze, Průhonicích, Táboře a Teplicích. Předovdává městským správám hlas, spouští službu AI audio novinek, která převádí informace z webu do podoby pravidelného audio zpravodajství. Více dodá mluvčí města Lenka Chalupová.
6: Audio novinky využívají kombinaci mužského a ženského hlasu, které spolu vedou dialog a vytvářejí tak živější a také srozumitelnější zpravodajství. A významnou přednost je plná automatizace, to znamená, že systém funguje bez nutnosti manuálních zásahů, a to od výběru zpráv až po zveřejnění.
5: Součástí je i vlastní znělka, která dává obsahu jednotnou podobu. No a odboráři státní veterinární správy ukončili stávkovou pohotovost, kterou vyhlásili v březnu. Uvedli, že se jim po složitém vyjednávání se zaměstnavatelem podařilo uhájit pracovní místa a zabránit plošným škrtům. Vedení veterinární správy uvítalo sklidnění situace.
7: Akce týdne po Mošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
8: Tak někde jasno nebo polojasno, někde oblačno, k večeru se bude oblačnost rozpouštět, odpolední teploty 21 až 24, no a v noci zpočátku může být ještě oblačno, potom většinou jasno a teploty v noci 10 až 7.
3: Hit Radio Vysočina.
8: Krásné páteční dopoledne s Hit Radiem Vysočina, s vámi je Markéta Zušťáková a teď už taky třeba Minelli, ram pam pam. Hit
9: Radio. You shot me cold and you shot me. You shot

Za námi Alex Voren na Hit Rádiu Vysočina. Tak v Jaroměřicích nad Rokytnou budou mít pro děti novou zábavu. Vyroste tam nová pump tracková dráha pro kola a koloběžky. A ta dráha bude taková jako specifická v tom, že se bude sestavovat jako stavebnice. Je to jako výjimečný případ, jo? A když je to stavebnice, tak by se vlastně klidně po čase mohla rozložit a zase složit trošku jinak. Takže až ty děti nebude bavit ta dráha, prostě furt to jezdit jako tak, jak to tam bude pozložený, tak se to může rozložit a udělat nějaká jiná dráha. Mně to přijde jako zajímavý. Hele, co je důležitý, že by mělo být hotova už o prázdninách a že už by se tam právě o těch prázdninách mohly děti vozit. A to je podle mě skvělá zpráva, protože o prázdninách bude spousta času. Tak už aby to bylo, že? Tady je Xindl X na Hit Rádiu Vysočina a jeho v blbým.

0: Před námi je víkend a já mám pro vás zase jeden tip od Vysočina Turism. Kam vyrazit o víkendu? O víkendu se totiž v Jihlavě koná mistrovství Evropy v dřevorubeckých závodech Eurojack. Takže se můžete těšit na spoustu dřevorubeckých disciplín a spoustu silných a snad i hezkých dřevorubců. Koná se to v letním amfiteátru v Jihlavě a k tomu všemu se můžete těšit i na jihlavské pivní pábení, což je tradiční pivní festival, takže se bude i ochutnávat. No a další zajímavá akce a místa, která by se dala na Vysočině třeba navštívit, tak to všechno najdete na www.vysočina.eu, tak na to mrkněte.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
4: Housebrand Café per favore? Si, signora.
5: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Užij si den

0: akcích mladým lidem. Součástí programu bude talk show Mimo osnovy a koncerty kapel Oty Johnny, Čáro Gypsy a rapera Peciho. Přijď si to užít a zjistit, co ti oblastní charita Havlíčkův Brod může nabídnout.
1: Chcete stavět dřevostavbu? Máte stavební povolení, ale všechny firmy mají práce až nad hlavu? Domy dnes v Třebíči vzkazují. Navýšili jsme pro vás výrobní kapacity a postavíme vám dům ještě letos. Navštivte Domy dnes a my vám postavíme nový domov. domy@dnes.cz Specialisté na dřevostavby.
2: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
3: trenirkarna.cz
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz
5: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz
6: Aktuální zpráva. Hazardních her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Zaspívala Miley Cyrus na Hitrádiu Vysočina, no a jeden cestovatelský portál zveřejnil trendy cestování Britů pro letošní léto. A podle žebříčku se nejčastěji chystají do Španělska, láká je ale i Portugalsko, Albánie a Polsko, jo? Takže Britové stále častěji míří do takových jako méně profláknutých destinací. Já si myslím, že Češi v létě vyrazí nejvíc do Chorvatska, pak možná taky do Itálie a pak takový to okolí, ne? Slovensko, Rakousko a tak, ať to máme blízko, ať nemusíme cestovat nikam daleko. Tak co, kam letos vyrážíte vy? I o tom si v práci můžete povídat a my vám k tomu budeme hrát. Tady jsou ATC.

0: Tohle byla kapela UDG a písnička Odlétáš na Hitrádiu Vysočina. Tak to bylo pro někoho, kdo odlétá někam na dovolenou. Mějte se krásně, užijte si to, závidíme. Tak my samozřejmě už za chviličku odlétneme z práce někam za zábavou, za volníčkem, za užitým víkendem. Tak si to všechno užijte. Připomínám, že po 12. hodině srdcovky s Jirkou Pelnářem a já se budu těšit zase v pondělí v 9 hodin. Ahoj.
1: Hit Radio. Obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Sobotu 30. května u Horácké multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, show a večer. Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Tohle nebude obyčejné. Tohle bude aréna. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
4: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
3: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
4: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
5: Těšíš se na víkend?
6: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
5: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
7: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
8: Asi jsi jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
7: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
9: Hustákovycesty.cz.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
10: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
12: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
9: Matematický podraz století, celý život žijeme v obřím motoristickém klamu. Když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15, protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil. Ten kůň je schopný vyvinout 15 koňských sil, jo, což je jako zajímavý zjištění. Člověk je schopen vyvinout sílu jednoho koně.
11: Jednoho kterého koně?
9: Normálního, klasi, ne jednoho, prostě nějaký hátatitly, jo.
11: To jo, ale jestli teď toho automobilovního...
9: Nevím, prostě převalskej,
1: třeba. Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na Havlíčkobrodsku v Přibyslavi v části Utín se stala nehoda, dejte pozor. No a opatrní buďte i na příjezdu do Pelhřimova, od Tábora bude probíhat údržba. Přejeme šťastnou cestu bez nehod a dobře dojeďte. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Přívěsy HKCZ, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz. Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 000 korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do Pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: On air.
13: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
14: Čau, tady Marek.
15: A taky Markéta.
14: Každé odpoledne, od pondělí do čtvrtka, jsme tady s vámi.
15: Víme, kde se co na Vysočině šustne.
14: A když nevíme, vy nám to stejně napíšete.
15: A k tomu hrajeme.
14: Ty nejlepší hity pro celou Vysočinu.
15: Tak buďte s námi i dnes po 15. hodině.
14: My se těšíme.
16: Tak to byl takový malý šotíček ve zprávách, pojďme ještě do našeho regionu.
1: Policejní pyrotechnik ve středu u Nové Vsi na Havlíčkobrodsku zlikvidoval část ze 40 kg nábojů. Při zbraňové amnestii je spolu s podomácku vyrobenou zbraní odevzdala v Chotěboři žena, která je našla při vyklízení půdy domu. Zřejmě patřili jejímu otci. Před týdnem při zbraňové amnestii muž v hlavě odevzdal přes kilogram Semtexu.
0: Hokejový servis Hit Rádia.
1: Slovenští hokejisté zvítězili na mistrovství světa ve Freiburgu nad Dánskem 5-1 a vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji. Posunuli se z 11 body na druhé místo ve skupině B, o skóre za Kanadu a o bod před třetí Česko, s kterým se utkají v sobotu. 3 body za gól a 2 asistence si připsal útočník Oliver Okuliar. Dánové, kteří loni na mistrovství světa doma v Herningu a ve Stockholmu dosáhli na historické čtvrté místo, ani na čtvrtý pokus nebodovali.
17: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
18: Akce týdne po Mošrotu Bargo. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Vysočině bude přibývat během odpoledne oblačnost. Postupně meteorologové očekávají až skoro zataženo. K večeru se bude oblačnost rozpouštět. Nejvyšší teploty vyšplhají na 21 až 24.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
16: Je 12 hodin, pátek, venku nádherně, prostě všechno, jak má být. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio a taky naše srdcovky. Připravil jsem opět pro vás 5 fantastických a legendárních hitů a ten 6. navíc, ten bude na vaše přání. Tak mi řekněte, jak se máte dneska na konci pracovního týdne? Máte se dobře? Jestli jo, napište mi na 777-937-777, že se máte dobře. Já mám pocit, že v Česku poslední dobou nikdo nemůže nahlas říct, že se má dobře, i přesto, že ano, tak se pojďte pochlubit. Napište, mám se dobře, dejte to ze sebe a věřte, že se budete mít ještě líp. Páteční srdcovky, ty budou famózní. A jako první pro vás mám hit, který jsme právě v těch devadesátkách v pátek večer vždycky slyšeli.
0: Hit Rádio Vysočina.

0: Legendární Love Už Be My Lover. Je 12 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Já si troufnu říct, že žádné jiné rádio než Hit Radio si netroufne v Česku v pravé poledne rozsvítit diskokouli. Tohle byla skutečně diskotéková perla 90. let a i když to zní jako kliše, tak v tomhle případě to opravdu není. WhatsApp Hit Radio na čísle 777-937-777, tak jste mi zasypali do slova a do písmena lavinou pozitivních zpráv. Já jsem se ptal, jak se máte a jestli se máte dobře, abyste se nebáli to normálně napsat. A těch zpráv je strašně, já jsem strašně rád, že se máte dobře, protože někdy ten život je těžký, ale pořád si musíme uvědomit, že je opravdu krásný. Byly určitý extrémní časy, jako třeba rok 2002, to jsme v Česku zažili jednu z asi jakoby nejtěžších přírodních katastrof moderní české historie. To byla hodně extrémně složitá cesta. Povodeň v Česku 2002, tak buďme rádi, že už je to pryč. A když jsme u těch extrémních cest, tak Moby shodou okolností ve stejném roce nahrál jeden ze svých největších hitů. A je to srdcovka pro dnešní den s číslem 2. Extreme Ways. Jenom pro vás tady na Hit Radio.

0: Je přesně čtvrt na jednu a to je nejvyšší čas a nejlepší čas na romantiku na Hit Rádiu. MC Erik a Barbara.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Čas letí jako zblázněnej. Tohle byla třetí srdcovka z pěti po sobě jdoucích. Ta šestá bude na vaše přání. A během téhle písně tak přišla zpráva od Páji, která píše MC Erik a Barbara. To nene. Jenom to slyším a vzpomenu si na sebe v rovnátkách s pupínkama po celém čele, jak na školní diskotéce tančím Ploužák s Davidem z osmičky. Děkuju moc za tuto píseň a za dnešní srdcovky. Zdravím. No tak rádo se stalo? Od toho my jsme tady. Mimochodem, troufnu si tipnout, že tohle je vzpomínka, která asi většinu z nás spojuje. Úplně to vidím. Rovnátka, minimálně ty na noc, pupínky a školní diskotéka. To je prostě jasná pubertální trojkombinace. A ten Ploužák, kdy se díváte do země nebo na ostatní kolem, že jo, jste úplně červený a držíte se na délku natažených rukou za ramena a za pas. To je nádhera. To je nádhera. To dětství a ta puberta, alespoň máme na co vzpomínat, že jo? Jednou jsem si říkal, že bychom mohli třeba v důchodu vyprávět tady ty naše vzpomínky, akorát blbý je, že my se asi toho důchodu nedočkáme tady v Česku. Ale kdyby ano, kdyby jsme náhodou někdy byli v důchodu, tak v důchodu bychom určitě poslouchali tohle. Rok 1980, Otavan a srdcovka s číslem 4.

0: naprosto ikonický hit The One and Only, to je pátá srdcovka na Hit Rádiu pro páteční den.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Chesney Hawkes, tedy nejenom zpěvák, ale i herec, naspíval právě tuhle ikonickou píseň. Víte, z jakého filmu to je? Ne? No, tak to máte ode mě za domácí úkol, zjistit a zkouknout, je to vlastně docela jako prima rodinná komedie. Je 12 hodin 23 minut, 5 srdcovek máme za sebou, čeká nás ta poslední, která bude na vaše přání. A protože je zítra víkend, tak se ptám, jestli už jste si někdy o víkendu s námi na Hit Rádiu zahráli narozeninovou ruletu. Jestli ne, tak je to fakt škoda. Je to super a navíc se dozvíte, jaký hity vyšly v roce, kdy jste se narodili. No a tím pádem to můžeme udělat i dneska, jo? Nebo co dneska? Pojďme se domluvit, že od teď, ode dneška, to takhle už bude každý pátek. Každý pátek si dáme výjimečnou narozeninovou srdcovku. Jak na to? Na 777-937-777 mi právě teď začněte psát rok vašeho narození. Já úplně náhodně jeden vyberu a ze stejného roku vyberu také i srdcovku, která za cca nějakých 10 minut zahraje. Tak pojďte, máte na to 10 minut. Ještě jednou 777-937-777. Pište mi rok vašeho narození.
1: Adrenalin, síla a napětí na maximum. Už 23. a 24. května ovládej hlavu prestižní závod Eurojack. Přijeďte do Jihlavy zažít souboj těch nejlepších dřevorubců i špičkových závodnic. K tomu festival mini pivovarů a večer pořádná nálož koncertů. Kapely Čad, Pozor Mamut, Prostory a další. Na Eurojack do Jihlavy. Do Jihlavy.cz
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Mňam, to je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
5: Ahoj kamarádi. Maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
6: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: www.tankovny.cz. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.
3: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Taylor Swift a srdcovka z 21. století, 12 hodin, 37 minut. Největší hity, největší srdcovky. V rámci páteční srdcovek je před námi ta úplně poslední, která je na vaše přání, a od dnešního dne to v pátek bude vždycky tak, že budeme dělat narozeninovou srdcovku, takže na WhatsApp Hit Rádia budete psát vždycky ročník vašeho narození a na základě toho já pak vyberu srdcovku, stejně tak, jako to máme o víkendu, v sobotu a v neděli dopoledne na Hit Rádiu v rámci naší narozeninový rulety. Tak, a teď pojďme na ty zprávy. Pro dnešní den tak jsem vybral rok 1978. Silva například píše: ahoj, jsem rok narození 1978, to už bude tedy dobrá vykopávka. Nikdy mě nenapadlo se podívat, jaké písničky se v té době hrály, tak jsem zvědavá a trochu nervózní. Moc hezký nápad, zdraví Silva. Marcela píše: zdravím, jsem rok 1978 a 15. května jsem měla narozeniny, tak prosím také o zahrání. Mějte se a krásný víkend všem. Marci, děkujeme za popřání krásného víkendu a od nás ode všech přejeme taky všechno nejlepší k narozeninám. A teď pozor, jdeme na to. Rok 1978. Konec 70. let. Co se tak asi jako mohlo hrát? Co se nosilo na sobě? Minimálně třeba v Americe. Umíte někdo fanfáru? Udělejte prosím fanfáru. 3, 2, 1, teď. Díky za ní. A srdcovka z roku 1978 vás především dámy 100% potěší. Jdeme na to. Za 3, 2, 1. Why this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning. Co jiného než legendární pomáda? Tohle je srdcovka na přání, rok 1978. Travolta, Olivia Newton-John.

0: největší srdcovky.
1: John Travolta, Olivia Newton-John a srdcovka z roku 1978, jenom pro vás, pokud jste stejný ročník narození. Tohle byla tedy narozeninová srdcovka, další tak bude příští pátek. Ovšem srdcovky samozřejmě začnou zase od pondělka v pondělí ve 12 hodin. Jinak doporučuju o víkendu v sobotu a v neděli narozeninovou roletu, kde vždy uslyšíte právě hity, možná i právě z toho vašeho roku, kdy jste se narodili. Nás čeká co? Za chviličku. Možná můžeme trošku zvolnit tempo, ne? Když je konec pracovního týdne, tak pro vás chystám tuhle velkou romantiku. Ed Sheeran. Ještě do 13. hodiny, pak nejnovější zprávy. A pak slibuju, že zase trošku zrychlíme tempo. Tak buďte s námi, buďte zítra rádiem.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
0: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
4: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
8: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
9: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
8: Začneme očistnou koupelí nohou.
9: Následuje relaxační masáž.
8: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
9: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
8: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
10: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
11: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.

0: Vítej, platí pouze do 15.6.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
4: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Je 12 hodin 59 minut, posloucháte Hit Radio. S vámi Jirka Pelnář a my jdeme také na aktuální zprávy.
2: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na Žďársku ve Spělkově se stala nehoda, dejte tam pozor. No a na D1 mezi 144. a 143. kilometrem ve směru do Prahy bude probíhat údržba vozovky. Přejeme šťastnou cestu bez nehod. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Chcete stavět dřevostavbu? Máte stavební povolení, ale všechny firmy mají práce až nad hlavu? Domy dnes v Třebíči vzkazují. Navýšili jsme pro vás výrobní kapacity a postavíme vám dům ještě letos. Navštivte Domy dnes a my vám postavíme nový domov. Domy-dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.
5: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marko a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
6: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. Podlahy Tylo.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím více než 7000 uchazečů. Čas mají do pondělí. Přes 90% z nich jsou uchazeči o čtyřleté a kratší obory. Uchazečů o šestileté gymnázia je zatím asi 200, o osmileté obory asi 350. Vyplývá to z dat Cermatu. Členské státy Evropské unie finálně schválily nová pravidla na ochranu psů a koček a zajištění jejich identifikace a sledovatelnost. Norma zavádí povinnou identifikaci pomocí mikročipů a registraci v propojitelných národních databázích. Opatření jsou namířena hlavně proti takzvaným množírnám. No a zájem fanoušků o nadcházející mistrovství světa ve fotbale se snaží zneužít i podvodníci působící na internetu a sociálních sítích. I kvůli účasti české reprezentace by si Češi měli dávat pozor na podvodníky nebo sázkové platformy slibující vysoké výhry. A teď se podíváme do našeho regionu. V krajském kole soutěže Mladý zdravotník v Havlíčkově Brodě, která je určena žákům základních škol, byly nejúspěšnější týmy z Havlíčkobrodska. V kategorii prvního stupně základní školy podali nejpřesvědčivější výkon při poskytování první pomoci děti z obce Pohled. Mezi staršími žáky dali rozhodčí nejvíc bodů týmu z Havlíčkobrodské základní školy Štáflova.
9: Akce týdne pomošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Na Vysočině bude přibývat během odpoledne oblačnost. Postupně meteorologové očekávají až skoro zataženo. K večeru se bude oblačnost rozpouštět. Nejvyšší teploty vyšplhají na 21 až 24 stupňů.
7: Hit Radio.
0: Jirka Pelnář. Hit Radio.
1: Máme hodinku popolední, posloucháte Hit Radio a dáváte si takhle po obědě kávu ještě, jo? A kolik jich tak jako denně vypijete? Tam se, jestli patříte mezi rekordmany, a nebo jste tak jako v pohodě. Za 10 minut vám řeknu, jestli je to vaše číslo ještě pořád v klidu, a nebo jestli byste měli trošku přibrzdit. Zatím mi na WhatsApp Hit Radio 777 937 777 můžete napsat váš coffee count, jo? Tady kolik kafí denně dáte. Já tady namíchám tři songy a jdu si udělat kafe a pak to probereme.
0: Hit Radio Vysočina.

another. One Direction na Hit Rádiu při pohodové páteční odpoledne. Před chviličkou jsem se vás ptal, kolik kávy za den vypijete? Píšete mi na WhatsApp Hit Rádia různá čísla, někdy je to teda opravdu jako zajímavý. Tady koukám 3, to je vlastně jako v pohodě. Dáváte 4 kávy denně? Jestli ano, tak je to prý taky ještě v klidu. Jo? Podle evropských expertů prý dokonce 5 šálků kávy denně nikomu neuškodí. 5. Co vy na to? Já nevím, na mě je to teda docela dost. Je pravda, že ráno si dělám kafe do hrnku o velikosti kýble na vodu, ale to je asi normální, když máte malé děti, nebo australského ovčáka, anebo v mém případě obojí, ale 5 kafí za den, to mi přijde moc. Vlastně ani nevím, kdy to poslední kafe by člověk teda měl potom vypít, když jich dává 5 za den. Lukáš píše na WhatsApp, Trádia, já dávám 5 až 7 kafí denně a někdy ještě jedno navrch s klímko na benzínce cestou domů. Moje tělo kávu potřebuje. No to je otázka. Fakt to kafe tak nutně potřebujeme? Není to jenom placebo? Hele, pojďme zkusit spolu takovej test. Jo. Bude to teda hodně těžký. Ne každý z nás to zvládne. O to bude zajímavější, ale zkusme si dát. Se úplně bojíte, co teď řeknu, že jo? Ale tušíte to. Zkusme si dát celý víkend, celou sobotu i neděli bez jedinýho kafe. To bude těžký. Bez jedinýho kafe, ani jedno jediný kafe, jo? Ani v neděli ráno. Kortiště, když bude svítit sluníčko, prostě ne. A v pondělí si potom spolu řekneme, co to s náma udělalo, jo? Pokud se teda toho pondělního dopoledne dožijeme. Budu tady na vás čekat, snad ve 12 hodin. Tak sám jsem zvědavý, napište mi, jestli do toho jdete nebo ne a v pondělí uvidíme. Dáme další hity, teď Alan Walker.

0: A Mikolas Josef Migusta tady u nás na Hit Radio, 13 hodin a 25 minut. Chtěl jsem říct, to byl Alvaro Soler, ale ten bude až za chvíli tady u nás na Hit Radio, společně s ním taky Alex Hepburn a nebo Kelly Clarkson. Tak a teď asi zpátky k té challenge, co jsem před chviličkou tady řekl na hlas, a asi jsem to možná trošku přehnal, protože od té doby, co jsem to řekl, že bychom si mohli dát víkend bez jediného kafe, tak mi tak píská v uších, ale tak moc, že ani neslyším, co vám hraju. Jo, prostě jednoduše, přiznejme si to, jsme závisláci na kofeinu. No, tak uvidíme, kdo nakonec zvládne tedy víkend bez kávy. Alenka mi tady píše na WhatsApp Hit Radia, jestli se do toho počítá i matcha. Upřímně, hele, matcha, no, to je prostě kategorie sama o sobě, to je možná ještě na úplně jiný téma. Já jsem totiž matchu dva dny zpátky ochutnal, jenom tak jako jsem si líznul. Normálně koplo jako mě to víc než centrifuga na Matějský. Jak to někdo může pít, proboha, teď je to nechutný, to se prostě nedá. Já ale chápu, třeba Jasmin od nás ze Snídaní šampionu, tak ta zbožňuje matchu, že jo? Vlastně jako všechny holky tady u nás zbožňují matchu. Nějaký kluk, který zbožňuje mačo? Věřím, že se asi nějaká výjimka najde. Ale teď se to normálně nedá pít, teda. Ale okej, možná je to nepopulární názor, to si nechám na příští týden do čtvrtka, kdy ve čtvrtek nepopulární názory probíráme. My si dáme za chvíli další hity, no a jak jsem slíbil, zkusíme tedy víkendovou challenge, víkend bez kávy, no. No uvidíme, co to bude. Každopádně, pojďme právě teď ještě jednou do Snídaně šampionů, když už jsem tady mluvil o Jasmin. Jaká dneska byla Snídaně šampionů? Pojďme si to připomenout.
1: Jaká byla dnešní Snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Matematický podraz století, celý život žijeme v obřím motoristickém klamu. Když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15, protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil. Ten kůň je schopný vyvinout 15 koňských sil, jo, což je jako zajímavý zjištění. Člověk je schopen vyvinout sílu jednoho koně.
3: Jednoho kterého koně?
2: Normálního, klasického, ne jednoho, prostě nějaký gátatitl, jo.
3: To jo, ale jestli teď toho automobilovým...
2: Nevím, prostě převalskej, třeba.
1: Když si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Jihlava. Jedno místo, jeden den, miliarda zážitků. Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina se blíží. V sobotu 30. května si to mega užijeme u horácké multifunkční arény. Technika, co tě vtáhne, zóny, co tě rozběhnou, dílničky i show na plný pecky. A večer, oči a světová premiéra seriálu Na dně. Buď u toho. Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
4: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
6: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
5: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
6: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
7: Vysočina! Sezónní loučení je tady. V poslední druholigové bitvě tohoto ročníku hostíme nováčka z Ústí nad Labem. Derniéra startuje mimořádně v sobotu 23. května ve 14 hodin na stadionu v Jiráskově ulici. Vy u toho můžete být s námi, protože společně jsme silnější.
8: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
9: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
10: Vaše starosti na našeho starostu.
11: Co se v Třebíči chystá?
12: Motem letošního roku pro město Třebíč je heslo Tajemná Třebíč. To v sobě skrývá tři slova. Tajemná, jemná a ta Třebíč. Myslím si, že to je plně vypovídající o tom, jaká Třebíč ve skutečnosti je.
11: Tolik pan starosta Pavel Pacal a více v dalším podcastu.
10: Vaše starosti na našeho starostu.
13: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
14: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
16: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ava Rosler na Hit Radio ve 13 hodin 38 minut a Péťa píše, je děkuju za tuhle písničku, tu máme v našem svatebním videu, zdraví Péťa. Jo, hezky, tak to bych rád viděl to video. Většinou se dávají takový ty pomalý romantický melodie, ale tohle, dobrý, to vypadá na energickou svatbu plnou smíchu. Tak snad taková byla, anebo jednou bude i vaše svatba, pokud plánujete. A snad se vám nepřihodí po svatbě žádné nepříjemné překvapení. Jako jednomu chlapíkovi v Indonésii. Což teda je dost hrozný, protože zjistil po 12 dnech od svatby, že jeho novomanželka je taky muž. Přitom spolu byli víc než rok. Tak co vás teď napadá? Jak na to asi přišel? V Indonésii, no? Já nevím, jako člověk občas by měl být gentleman a staromódní, ale v tomhle případě myslím si, že v 21. století takový to, co kdysi dávno se říkalo, že až po svatbě, tak to už zaplať pán Bůh asi jako neplatí. A v tomhle případě taky dobře, ale jak na to asi přišel, no? Jak na to přišel? A nevím, tak Indonésie, tak třeba večer před spaním, co? Vzal flétnu, začal na ní hrát a pod peřinou najednou vykoukla kobra. Hlavně si to nepředstavujte.

0: Posloucháte Hit Radio, 13 hodin 45 minut, s váma Jirka Pelnář. Dneska máme 22. května a dneska je taky Mezinárodní den Sherlocka Holmesa. Docela trefný datum na 22., protože 22. to je asi největší záhada světa. Kam zmizely ty prachy? Kde je ta vejplata, která minulý týden přišla na účet? To je neuvěřitelný. Jestli vám ještě nějaký peníze zbyly, tak si zajděte do zoo, o víkendu bude krásně. Jestli nezbyly, tak si zoo dáme alespoň tady u nás na Hit Radio. Shakira a její novinka Zoo, ještě do 14. hodiny. K tomu Poetika nebo Meduza.
1: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Líb, to se vyplatí.
2: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz.
3: chytrehlavydojihlavy.cz. Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Masohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
5: Navštivte Autech SRO, vašeho autorizovaného prodejce.

0: Zoo Hyundai v Havlíčkově Brodě.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
9: Kaufland.
11: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
12: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubít.

0: Shakira na Hit Radio krátce před 14. hodinou. Zů! A my jdeme na aktuální dopravu. Je taky dobrá zoo občas na těch silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na dálnici D1 na 104. kilometru ve směru na Brno stojí na vozovce porouchaný kamion. No a v Havlíčkově Brodě v Masarykově ulici na mostě přes Sázavu je silnice uzavřená. Mějte za volantem pevné nervy. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
4: Co je?
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
8: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český prezident Petr Pavel a německý prezident Frank-Walter Steinmeier ve společném prohlášení ocenili cestu usmíření. Tu oba národy urazily potemné a bolestné kapitole dějin. Věří, že ve stejném duchu se ponesou i nadcházející události v Brně. Startuje další daňové echo. Tentokrát se kontroloři zaměřili na jednu z nejčastěji chybně uplatňovaných položek, slevu na vyživovaného manžela či manželku. K čemu nástroj slouží, ví mluv finanční správy Patrik Madle.
10: Daňové echo je nástrojem, kterým finanční správa upozorňuje daňové poplatníky na možné nesrovnalosti v jejich daňových povinnostech, zjištěné z analytického zpracování dat. Umožní jim díky tomu provést opravu ještě před případným zahájením daňové kontroly a doměřením daně ze strany správce daně.
1: Díky předchozím kolům daňového echa byly na daních uhrazeny desítky milionů korun. No a v Guadalajáře, kde se během letního mistrovství světa představí i česká fotbalová reprezentace, odhalili 9,5 metru vysokou sochu legendárního brazilského útočníka Pelého. Město poutkání našich s Koreou poté bude hostit ještě další tři zápasy základních skupin. A teď se koukneme, co je nového v našem regionu. Zastupitelé Jemnice na Třebíčsku odmítli vznik akceleračních zón pro větrné elektrárny. Budou připomínkovat územní plán, který je má zavést. Proti vzniku zón Jemnice, Lomy a Jeratice hlasovali jednomyslně. V akceleračních oblastech by mělo být jednodušší povolování obnovitelných zdrojů energie. Na Vysočině se týkají větrných elektráren.
11: Akce týdne po Mošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Vysočině bude přibývat během odpoledne oblačnost. Postupně meteorologové očekávají až skoro zataženo. K večeru se bude oblačnost rozpouštět. Nejvyšší teploty vyšplhají na 21 až 24.
2: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jsem rád, že páteční začátek odpoledne užíváte a prožíváte ve společnosti Hit Radia. 25 stupňů venku, to je fajn. To se člověk už trošku zapotí. No a vypadá to, že se zapotíme i my tady ve vysílání Hit Radia, protože za chviličku budu potřebovat vaši pomoc. A opět to bude téma, které je tak trošku na tenkém ledě. A myslím si, že tady bude jako horko. Jestli máte nějaké, řekněme, zkušenosti, ano, zkušenosti s dietama, tak to bude téma přímo pro vás. Za chviličku náš pořad Pravda nebo Bullshit, tady na Hit Radio.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Páteční odpoledne, chviličku, po druhé hodině Evanescence, Bring Me To Life. Za chviličku David Guetta, taky Dermot Kennedy. Ovšem právě teď jedno závažné a palčivé téma.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je to tady dvě hodiny odpoledne, takže je tady náš pořad Pravda nebo bullshit. A téma pro dnešní díl je... že...
1: vědci
0: tvrdí, že muži hubnou snadněji než ženy. Prý jenom stačí mírně změnit jídelníček a jde to samo. Holky naopak na sobě musí makat. Tak co? Je to tak, nebo to tak není? Opravdu my, chlapi, hubneme snadněji? Stačí nám prostě akorát to, že si nedáme jeden týden k večeři pivo a nebudeme jíst po páté hodině a 3 kila máme doma? Dole teda? Jak to je? Jak to máte vy u vás? Ať už třeba v páru, jo? Držíte oba dva spolu stejnou dietu, ale chlap schodí 3 kila jenom tím, že teda vynechá večeři a u vás naopak to máte tak, že jenom se podíváte na nádobí, který jdete odnes do myčky a máte další kilo nahoře. Dejte vědět, 777-937-777. Pojďme zjistit, jak na tom tady v Česku jsme. A nemusí to být jenom pokud jste v páru, samozřejmě. Dejte mi vědět i vaši zkušenost, jak to máte, jestli hubnete úplně naprosto v pohodě. Za chviličku je tady plavková sezóna, máme 22. května, tak je to zásadní téma. A nebo naopak, jestli prostě se s tím fakt jako trápíte, nebo jojo efekt je tam úplně šílený. Dejte vědět, ať zjistíme, jestli opravdu v tomhle případě tady naši rádoby
1: vědci
0: mají pravdu, anebo ne. Tak už za chvíli na Hit Rádiu.

0: Dermot Kennedy, Power Over Me na Hit Radio přesně ve 14:45 odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak muži hubnou rychleji než ženy. Je to tak nebo ne? To je téma pro dnešní den. Pro dnešní díl tohoto pořadu. Píšete na 777937777, co si o to myslíte, a vypadá to, že opravdu naši
1: vědci
0: v tomhle mají jako pravdu, jo? Třeba, je to pravda a pěkně mě to vytáčí. Manžel 2 týdny před dovolenou stoupne na váhu a řekne, potřeboval bych 3 kila dolů a do odletu jsou pryč. Nevím, jak to dělá, mně to nejde, mám pocit, že co on schodí, tak to mě se uloží do boku. Zdraví Terka. Šárka píše, ano, je to tak, muži jedou jeden cyklus na stejné hladině hormonů, kdežto ženy jedou cyklus 28 dní. Tak to pak není tak jednoduché pro náš organismus, každý den jiná dávka hormonů. Prostě zase to máte jednodušší. No, jako vždy. Zdraví Šárka. Jasně, ale zase jako v tom páru ty jako výkyvy nálad a hormonu jako ovlivňujou i ty naše hormony, musím říct. Takže tam to jde tak nějak jako ruku v ruce. Další zprávy. Muži mají víc svalů a spalují i v klidu. To je prostě biologie. Chlap zhubne jenom tím, že přestane večer jíst chipsy. U nás je to mnohem náročnější. Zdraví Peťa. Co hlasovky? Posíláte taky na 777-937-777.
2: Ahoj Jirko, tak já si myslím, že to s tím hubnutím pravda je, jako, že mají pravdu. Protože já jsem chtěl zhubnout 10 kilo, změnil jsem jídelníček a už mi chybí jenom 15. Měj se hezky.
0: OK, výborně. to beru. Je to teda trošku mimo, ale beru to. Co dál? Co si o tom vymyslíte? Tak já bych řekla, že je to pravda. Já jsem změnila jídelníček, manžel se svezl se mnou a zhubnul už 10 kilo, za to já jenom 4. Nevím, jak je to možný. Další zpráva od vás. 777-937-777. Pište i vaše zkušenosti a co si myslíte o tomto tvrzení, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že muži hubnou rychleji a lépe a snadněji než ženy.

0: Kateřina Marie Tichá s hitem Plamen, je 14 hodin 23 minut, s vámi Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A pojďme na nějaké finální rezumé, jestli...
1: Vědci
0: mají pravdu a nebo ne, když tvrdí, že muži hubnou lépe a rychleji než ženy. Podle vašich zpráv to tak jasně vypadá. Jo, tady třeba Míša píše: ahoj, já bych souhlasila s vědci. S manželem jsme začali běhat a chystat si svačiny, obědy a večeře společně, takže jídlo máme zhruba stejné a on za měsíc 5 kilo dole a já ani gram. Můžu prosím vědět, kde je spravedlnost? A to posledně sežral, a to je napsáno velkým písmem, pytlík gumových medvídků, žeprý kolagen, Míša. No, tak spravedlnost, tu bych v tom nehledal, no. Ale je docela zajímavý názor, a to tady píše Tomáš, který píše, že se živí jako fitness trenér. Chyba je, že v páru drží stejnou dietu. Ve chvíli, kdy to jednomu jde lépe než druhému, tak je tělo ve stresu a nefunguje tak, jak má, a proto i hůře hubne. Navíc ženy by měly držet úplně jinou dietu než muži, vzhledem k cyklu a vzhledem k tomu, jak mají nastavené tělo. Tak jo? Tak jo? Tak v tomhle případě asi vědci pravdu mají a my v tom máme taky dneska jasno. A teď ještě Terka napsala ještě rychle zprávu a tam je napsáno: ano, věci mají pravdu a už bych to neřešila, čau. Rozumím. Prostě to naštve, no. Tak v tomhle ta spravedlnost není a dámy, omlouvám se za nás, za všechny chlapy, ale asi je teda pravda, že v tomhle my to máme trochu jednodušší.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
8: Mňam, to je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
9: Ahoj kamarádi. Maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
11: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: platí pouze do 15.6.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tom Walker na Hit Radio ve 14 hodin 36 minut. Je to náročný, takhle v pátek odpoledne. Co? Zvládáte to v práci? Půl třetí odpo je hodně těžký v sobě hledat nějakou motivaci ještě do práce. Myšlenkama už jsme jenom u víkendu, tak víkend se jako musíte určitě užít. Dneska tak máme i trošku fanouškovský volno večer, protože hokej se hraje i až zítra. A když jsme u té motivace, tak doufám, že v sobě najdou motivaci do práce i naše hokejky, protože zítra nás čeká bratrovražedný souboj se Slovákama na mistrovství světa. A upřímně, po tom, co jsme zažili za nervy při posledních zápasech se Slovinskem a s Itálií, už by to taky chtělo jeden zápas, kdyby jsme byli v klidu, že by jsme si tak jako zafandili, hezky si to užili, dali si panáka nebo pivo při každém gólu, no, odcházeli by jsme domů po čtyřech, co? To by jsme si taky jako jednou zasloužili. Tak snad to bude zítra. Budeme držet palce. Nejenom hokej, ale samozřejmě i ty nejaktuálnější informace z našeho regionu s vámi. Dnes od 15 hodin.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone s hitem Beautiful Things, tedy krásné věci, tak doufám a taky vám to přeju, že vás nějaké krásné věci čekají o víkendu. Víkend má být nádherný, dokonce už mají být i třicítky, takhle nezapomeňte, pokud půjdete ven, tak je to tady, nezapomeňte se namazat, taky zvenku, jo? Takový to oblíbený kliše, ale je to pravda, jo? Namazat se, hlavně opalovací krémy. Krásné věci vás čekají i tady na Hit Rádiu od 15 hodin odpolední show a do 15. stihneme z hitu ještě například švédskou skupinu Mando Diao. Tohle je jejich mega hit z roku 2009. Ovšem pokud jste někdy hrávali FIFU a ideálně FIFU 2006, tak je budete znát díky úplně jinému hitu. Ale to si nechám například až do srdcovek, který vás čekají v pondělí ve 12 hodin. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit, užijte víkend a v pondělí v pravé poledne tady na Hit Rádiu. Tak se smějte.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
10: Jak jako na podzim? Pane... Uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
12: No to bych to pěkně zvoral.
11: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
16: Chcete stavět dřevostavbu? Máte stavební povolení, ale všechny firmy mají práce až nad hlavu? Domy dnes v Třebíči vzkazují. Navýšili jsme pro vás výrobní kapacity a postavíme vám dům ještě letos. Navštivte Domy dnes a my vám postavíme nový domov. Domy.dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.
17: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
18: Já.
17: Protože jsou spolehlivé?
18: Já, natürlich.
17: A se zárukou na 5 let zdarma?
18: Já, sicher.
17: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
19: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Hausbrand Café, per favore?
1: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
10: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
16: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu.
4: Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, pozor si dejte na dálnici D1 na 151,5 km ve směru na Prahu. V koloně se tady v levém pruhu srazila dvě osobní auta, kolona sahá až po kilometr 153 a na výjezdu z Pelhřimova ve směru do Červené Řečice narazilo osobní auto do zdi, na místě je policie a projíždí se kyvadlově. Kdyby byste měli jakékoliv dopravní informace, posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
2: Jak to vidí hejtman Martin Kukla?
3: Zdravím posluchačky a posluchače. Hlavním tématem pro Vysočinu je teď stanovení oblastí, kde by mohly v budoucnu stát větrné parky, respektive kde je bude možno postavit ve zjednodušeném procesu. S tímto návrhem rozhodně nesouhlasím. Neodmítáme obnovitelné zdroje energie. Naopak dlouhodobě podporujeme nízkoemisní energetiku. Fungují u nás malé vodní elektrárny, bioplynové stanice, také rozumně umístěné fotovoltaické elektrárny a rozhodnuto je i o dalším rozvoji Dukovan. Současný pracovní návrh akceleračních zón pro větrné elektrárny, ale podle mě není dostatečně připravený. Také máme obavy z možných dopadů na krajinu Vysočiny, zemědělství, rozvoj obcí nebo turismus. Naše připomínky předáme Ministerstvu pro místní rozvoj. Dejte mi vědět, co si o umístění až 282 stožárů na Vysočině myslíte. Já říkám jasné ne vrtulím na Vysočině. Mějte se fajn a zase brzy naslyšeno.
2: Více o Vysočině na kr.vysočina.cz.
4: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
9: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Explosii se podle něj extrémně daří, zpětinásobila výnosy a zisk by možná šel použít třeba i na splnění závazků vůči NATO. V Plzni startuje sezóna komentovaných prohlídek, kam můžou výletníci zamířit už tuto sobotu, prozradí mluvčí města Monika Krauzová.
10: V sobotu nahlédnout do provozu společnosti Štok Plzeň Božkov nebo do vozovny tramvají na Slovanech. Letní program Industry Open letos navíc vůbec poprvé zpřístupní malou kovárnu v areálu bývalých škodových závodů.
9: Tam návštěvníci nahlédnou do prostředí, které navazuje na 120-letou průmyslovou tradici Plzně. No a členské státy Evropské unie finálně schválily nová pravidla na ochranu psů a koček a zajištění jejich identifikaci a sledovatelnost. Norma zavádí povinnou identifikaci pomocí mikročipů a registraci v propojitelných národních databázích. Opatření jsou namířena hlavně proti takzvaným množinám.
1: Hokejový servis Hit Rádia.
9: Český tým ve Freiburgu vstoupil do druhé fáze základní skupiny. Po čtyřech zápasech a jednom dni volna se dnes dopoledne na společném tréninku připravovali na Slováky. Formace byly na ledě ve stejném složení, v jakém dohrávali duel s Itálií. To znamená, vedle Romana Červenky a Lukáše Sedláka se postavil Martin Kaut a Matěj Blíml se přesunul k Danielu Voženílkovi a Matyáši Melovskému. Zítra nastoupí naši hráči proti Slovensku v 16:20.
11: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
12: Akce týdne po Vošrotu Bargo. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: No a jak to bude vypadat na obloze? Dneska oblačno, případně skoro zataženo k večeru, ale rozpouštění oblačnosti, teploty 23 a 20. Víkend bude nádherný, slunečný, alespoň tedy sobota. Do 25 stupňů v neděli si to krapet, může místy pokazit, může zabouřit, zapršet, ale teploty až 28.
1: Hit Rádio Vysočina.
13: A je tady pátek, je tady víkend a my ho odstartujeme ve velkým stylu, v takovým party stylu.
0: Ano, zdravím tě, Máro, my jsme se strašně dlouho neviděli, my jsme se za mikrofonem strašně dlouho nepotkali.
13: No vidíš, a už jsme tady a nejsme tady sami, už tady čekají kluci z Like It.
0: Ano.
13: Představí jejich nový single.
0: Ano, Dominik Kříž, Marek Vejtasa, těhleti dva pánové si udělali čas, přišli sem za námi a za chvilku to tady pořádně rozjedou. Tak těšte se. Hezké odpoledne.

0: Luis Fonsi a Demi Lovato na Hit Radio Vysočina, parádní letní záležitost. On se blíží ten víkend, on bude taky takový letní, skoro až tropický, bych řekl. Tak přejeme hezký start víkendu tady s Mílou na celou Vysočinu. No a nejsme tady už, jak jsme slibovali sami, máme tady hosty. Jsou tady s námi Like It, Dominik Kříž a Marek Vejtasa. Tak Dominiku, Máro, ahoj, vítejte.
1: Zdravíme.
2: Ahoj, ahoj.
3: Ahoj, jaká byla cesta? V dopravní špičce, v pohodě?
1: A tak jako šlo to, nakonec jsme se dopravili, takže dobrý, dobrý. Ale jako fakt z Brna katastrofa, aha, to jsi nehlásil.
3: No to... tak my jsme viděli, že pojedeš ty z Brna, tak když řekneš aktuální informace.
1: No tak... takže aktuální informace je taková, že kdo jedete po dálnici D1 ze směru a z Prahy na Brno, nebo teda z Brna do Prahy, tak katastrofální.
3: Stavte se někde na pumpě, na párek v rohlíku a počkejte tam, až to odjede.
1: Jo, jo.
0: Říká Dominik, je tady s námi taky Mára, oni se dělí o jeden mikrofon, jedny sluchátka. Je, chlapi, něco v kapele, o co se dělíte, respektive dělíte se v kapele?
3: Máre, pojď možná k tomu mikrofonu o něco blíž.
4: Jestli se dělíme v kapele, jo, no, no tak...
0: Jako rovným dílem,
4: no,
0: víš?
4: Rovným dílem. No, myslím si, že
1: tenkrát
4: ani...
1: Tenkrát vo ženský, jako, ale teď už...
4: Teď už ne, teď už takový problém nemáme. Spíš se...
0: to znělo.
4: Spíš se perem se o sedačky v autě možná. Když každý naskakuje do auta, tak prostě kdo urve lepší fleky, tak o to se tam poperem nějakým způsobem, ale aha, jinak asi ne. Aha. Nebo Dome, co myslíš?
1: Ne, dobrý. Ne.
3: Dominik rozhodl, vy jste tady vlastně dneska od toho, protože vám dneska do světa vyplul další velmi povedený single, písnička, která se jmenuje Nezapomenout. Pojďme ji představit, my si ji za chvilku dáme a skončíme tohleto povídání, pojďme o ní něco říct, jak dlouho vznikala, rodila se v nějakých porodních bolestech, nebo prostě přišlo to úplně v pohodě?
1: No ale v podstatě jako v porodních bolestech tak úplně ne, ale v tom období, kdy vznikla, tak vlastně se nám podařilo jako rozšířit tu kapelu o nějaký další členy, že mně se narodil syn, Márovi holčička, ještě kytaristovi holčička, myslím, že takže jako v porodních bolestech v úvozovkách
3: to
1: jako,
3: bylo,
1: ale tak písnička je hlavně o tom, aby jsme si zaspomínali na starý dobrý časy, kdy jsme třeba, já nevím, plácnu, jezdili na dovolenou, prostě rodiče nás nabalili řízkama, jo, a tak nějak jako si zaspomínat na to naše dětství, protože přece jenom dneska ta doba je taková rychlá, já to říkám v každém tom našem rozhovoru a je potřeba se trošku jako zastavit, si myslím, no, tak o tom ta písnička hlavně jako vypovídá, no. Mm-hmm.
0: Ty řízky, jo, já přesto žrádlo vždycky, když někdo řekne nějaký
3: to vidím,
0: dostávám hlad a chuť vyrazit někam na nějakou dovolenou.
3: Řízek mezi dvouma chlebama zabalený v alubale.
1: A tak pamatuješ si to v autobuse, ne, jak to vždycky smrdilo.
0: Vy k tomu máte už mimochodem od rána videoklip venku na YouTube k novému singlu Nezapomenout. Jsou tam taky řízky, vím, že je tam parádní Fáro.
1: Jo, Fáro je tam parádní a řízky jsou tam taky parádní, je tam oboje.
0: Je tam oboje, hele.
3: Hele, Nezapomenout, napadne mi tak jakoby taková otázka, zapomíná Dominik Kříž na něco nebo Mára? Na co nejčastěji tak jakoby zapomínáte?
4: Nejčastěji, no, tak doma na texty si myslím, že často zapomíná a přijít na zkusku v daný čas, ale jako s tím mám taky někdy problém, na co ještě bych mohl zapomínat.
3: Tak hlavně, že jste nezapomněli na to, že máte dneska přijít na rozhovor sem
4: kakrám. Na to jsme nezapomněli, dorazili jsme včas, takže celkem dobrý.
3: Co Dominik, je zapomnětlivý nebo není zapomnětlivý?
1: Ale jak v čem, tak jako hodně často hledám klíče od auta, to asi každý ráno. A jinak jako, tak, jako taková ta klasika, no, tak takový to, s čím se potkáváš i ty určitě.
0: Míla kouká, že na nic nezapomíná.
3: Já teda občas hledám auto před barákem, jo. No. Protože když na sídliště nemůžu najít místo, tak jak to parkuju pokaždý někde úplně jinde, tak už jsem z toho, že jsem vylezl z baráku, teď říkám, ty vado, kde mám to auto?
1: No, ale to se mi taky stává.
3: Jo? Tak to je dobrý.
1: Když jdeš třeba do nějakého nákupáku, tak prostě ty patra těch parkovišť, to je katastrofa.
3: Všechno stejný.
0: Já jsem asi jiný, já jsem teda nikdy jako...
3: Ty máš garáž!
0: Já mám... No,
3: jdeš najít to.
0: Ale pojďme se vrátit a konečně představit ten zbrusunový song Like It, Nezapomenout, dneska ráno vyšel a teď právě exkluzivně na Hit Radio Vysočina přímo v éteru. Hele, Mára Lejtasa si bere slovo, pojď k tomu něco říct při startu exkluzivní premiéra.
4: Takže single Nezapomenout, všichni si ho pušte, je to song o tom, jak se prostě vracíme k tomu, co bylo pěkný v tom životě a zazpomínat si na to a položit se do takový toho pozitivního vibe té písničky.
3: Stačilo?
4: Užijte si to.
3: No, honem rychle.
1: Text a kytara, Marek Vejtasa, Dominik Kříž.
3: Jdeme na to.

0: Neskutečně mě to baví, posloucháte Hit Radio Vysočina, to byly Like It a jejich novej song Nezapomenout. A Like It jsou tady přímo s námi, exkluzivně jsme představili právě tenhle nový single. Marek Vitasa, Dominik Kříž stále našimi hosty. A já musím prozradit, že já jsem tu písničku už slyšel tak trochu. Asi rok zpátky, Dominiku, je to tak?
1: To ne, to nebude
0: ne,
1: rok, to bude
0: půl rok. To bude půl rok. A já už jsem se do ní zamiloval půl roku zpátky.
2: A kde jsi mohl jako slyšet?
0: Já, Dominik, tady byl, víš?
2: A tak jako brinkal tí tady
0: no,
2: na kytaru.
0: No, brinkal mi do ouška.
2: Takhle.
1: Jsme tady tenkrát představovali nový jiný single a já už jsem to pouštěl tady Márovi. A
2: Mára říkal dobrý.
1: Tak říkal, ale to je hej, to se bude hrát. Prostě
0: a mě to fakt baví. Já si za tím stojím, jako fakt.
2: Já musím říct, že Dominik říkal, že se to úplně parádně poslouchá. My jsme se tak jakoby naladili, říkali jsme, úplně to vidíme, jak jdete v tom autě, stáhnete si to okýnko teďka, prostě ten teplej vzduch jakoby proudí tím autem, vítr ve vlasech, písnička od Like It hraje, paráda.
1: Něco víc si přát, že prostě, chápeš.
0: A hlavně to má takový letní jako feeling a já už se těším, až tenhle song uslyšíme v davu na festiáku. Aha. Což vlastně je další otázka, kde vlastně se dočkáme té premiéry venku?
1: Tak třeba na Vysočině konkrétně, tak vleči nad Sázavou Phoenix Fest a vlastně dlouho očekávaný, všemi oblíbený Vysočina Fest.
2: Tam budete hrát taky?
1: Tam budeme hrát taky.
2: Aha. Jste vlastně, to byl jeden možná z vašich jakoby první velkých festiáků, kde se začínali, že jo? Vzpomenete si ještě na ty svoje začátky?
1: Jo, tam zbyl ty z Heluš.
2: Ne, asi s Pavlem.
1: Ne, Jirka
2: z Helou.
1: Ano, Jirka z Helou, tak si pamatuju úplně přesně. První ročník, když jsme tam vystupovali, tak jsem měl operaci oka a zpíval jsem ve slunečních brýlích a pod brýlemi jsem měl no, takovou tu náplast prostě. No. Bylo to těžký, ale odehrál.
2: Vypadal
1: jsem
2: dost drsně.
1: On si mě tam spletli s někým, já už nevím, ale s kým. S Janem Žižkou, myslím.
2: Hele, festiáky bude, ale je to nabitý jakoby festivalama, budete jezdit hodně po festiácích, nebo tak jako dáváte si, že jenom pojedete v červenci, srpenci, dáte volno, jak to máte?
3: Ne, jezdíme celé léto, máme to na stránkách, nebo aktualizujeme sociální sítě, takže kdo bude chtít, tak na to může mrknout a jezdíme standardně prostě přes léto, většinou každý víkend tam něco máme, bohužel dovolený v létě,
2: až na podzim,
3: nebo na jaře, no.
2: Až se na tu dovolenou prostě viděla.
1: Já jezdím v týdnu, takže.
3: A nebo v týdnu, no.
2: Ty jezdíš v týdnu maximálně hlava Brno.
0: No ne, počkej, tak ještě zpátky k tomu hitu, když už jsme u těch dovolených, ten hit má takový retro vibe, i ten videoklip k tomu, je tam stará dobrá kára. Dovedete si představit, že pojedete takhle s nějakou starou károu, prostě s kazetou na nějaký road trip po Evropě třeba? Co Řízky, hele, Alpy. Já jsem se vrátil totiž teď z dovolený, já se to dovedu představit.
2: Mára je úplně vyzenovaný.
3: Ne. Takováhle představa byla spíš tady u Domajze, jakože že prostě on se s tím strašně stotožňuje. Mě by to třeba až tolik nelákalo, že bych si měl vyloženě jako na dovolenou. To třeba mě by to až takhle jako nelákalo.
0: Měl by strach, že se to rozpadne.
3: Třeba. No. něco takového, protože když jsme to teďka točili, tak jsem se bál, že si to vůbec dotočíme v tom autě.
0: Ale dotočili. Videoklip venku na YouTube.
2: Tak každopádně, pokud se ho ještě neviděli, tak mrkněte určitě. Teď to před chvilkou i slyšeli. My budeme samozřejmě v rozhovoru s Like It pokračovat už za chvíli. Probereme nejenom festiáky, probereme i to, co možná o Dominikovi nevíte, co by vás třeba zajímalo. A Dominika, jestli má nějaký zlozvyky, jak to v kapele funguje a všechno tohleto, tak zůstavejte s námi, za chvíli se vrátíme.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: trenirkarna.cz. Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
7: Těšíš se na víkend?
8: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
7: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
9: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
10: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
9: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
11: Hustákovycesty.cz. Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
12: Chcete stavět dřevostavbu? Máte stavební povolení, ale všechny firmy mají práce až nad hlavu? Domy Dnes v Třebíči vzkazují. Navýšili jsme pro vás výrobní kapacity a postavíme vám dům ještě letos. Navštivte Domy Dnes a my vám postavíme nový domov. Domy-dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.
13: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
13: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürlich.
13: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já, sicher.
13: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
15: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
16: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
17: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
18: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od 2 kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
19: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
20: Unihobby.
19: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
21: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radio. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
22: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
21: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Mika Happyending na Vysočině, 15. hodina, přesně 30. minuta a my stále pokračujeme v rozhovoru s našimi odpoledními hosty. Máme tu chlapy z kapely Like It, Maru a Dominika. Ještě jednou hezké odpoledne, ahoj.
1: Ahoj, hezké odpoledne.
2: Ahoj. A my jsme si tady otevřeli před chvilkou stránky vysočinafest.cz a koukáme, že právě Like It a potvrzujeme budou na Hit Radio Vysočina stage ve čtvrtek 2.7.19.15 datum, pokud by si fanoušci chtěli poznamenat, a ten čas je taky důležitý. A Dominik teď studuje, i s kým by si tam dal pivo, kdo tam hraje dál.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, jak to jako kapela máte, když vlastně jedete takhle někde na festiák, jestli jedete tak jako, že se těšíte na ty fanoušky, to asi v první řadě, že si s nima zahrajete, těšíte se na to, že třeba potom tam chvilku zůstanete, pokecáte s nima, nebo že třeba prohodíte nějaký to slovo i s někým, kdo vystupoval na té stage s váma, po vás, před váma, nebo na vedlejší stage. Máte vlastně čas a chuť přijít někam do toho VIPu a dát tam jedno pivko, dvě pivka, poklábosit?
1: Ale já jsem o tomhle tématu, tak jsem minulý týden se s někým bavil. A vlastně jakoby u mě je strašný paradox to, že jakoby já se tam netěším ani tak jako hrát, to je zajímavý. Já se tam těším na ty lidi. Aha. A na ten pokec a na ty vzpomínky. Jakoby to hraní, ne že by to bylo jako druhotný, nebo jak to mám říct, nebo já, ale prostě spíš se těším na to, až si tam dáme to pivo, sedem do ty dodávky, potkáme tam ty tváře prostě, jo, takže jako mám to tak jako pade na pade, no.
0: Aha.
1: A jako jestli se tam potom s někým pobavím, tak to už se dějí vůle boží, jako samozřejmě my jsme otevření všemu a každému.
0: Takže zajedete klidně s nějakým fanouškem někam na pivko a prohodíte pár slov a tak.
1: Jo, to má rád hodně Dan, náš kytarista, mm-hmm. Tak ten jako víceméně se vždycky ztratí s někým, jakoby do hospody, do toho klidu a tak, no.
2: Do dodávky.
0: Do dodávky.
2: Do dodávky. Do klidu.
0: Narazí tam soudek a
1: už to jede. Fakt, jako opravdu, vždycky fakt jako se rychle jako ztratí a má rád jako klid a
2: ale tak tam k němu jako někdo. Na Vysočina festu, hlavně 19.15, ať se tam všichni sejdete, jo, jako ve čtvrtek, jo? To je důležitý.
0: Hele, noční můrou všech muzikantů je asi, když nepřichází nápad. Máš Dominiku nebo Máro, máte nějaký prostě recept na to, když prostě se nedaří, jakože někam vyjedete nějaký místo, kde prostě ty nápady jakoby padají, dal by se říct, jakoby doslova z nebe, nebo prostě musíte si projít nějakou životní etapou, událostí, jak to jakoby máte, kde ty nápady přichází a kam tak jako rádi vypadnete?
3: No tak děláme několikrát za rok songwriting, takový naše kempy, že pozveme kamarády z kapely Brixton, třeba můžu zmínit, a skládáme texty a písničky, zavřeme se na nějaký chaloupce a prostě strávíme tam víkend. A tam musím říct, že to se nám potvrdilo několikrát, že to funguje. Je to takový odlehčený, než prostě třeba takhle v týdnu na zkoušce a honem něco hrotit. Takže jo, tady ty songwriting campy, tam si myslím, že to funguje.
2: Hele, a ještě možná otázka takhle jako závěrem, ještě než se rozloučíme. Like It a jejich sny, co je, pánové, vaším snem? Kde byste se viděli, to je takovej pohovor, kde byste se viděli za 5, za 10 let?
0: Ale Dominik říkal, v roce 2040 vidí to O2 arénu, že jo? Tady říkal mezi vstupama.
3: To říkal před 5 rokama, že až že ve 30 to vidí, jo? Tak to neklaplo, takže tak to posouváme na 40, no.
2: Takže O2čko je sen?
1: Ne.
3: Pokomentuj to.
1: Já to chci pokomentuj.
0: Pojď Dominiku blíž.
1: Prostor tady na to. Ne. Hele. Já jsem jakoby takhle, já ho nemám, já jsem si v kapele žádný se nedal, protože si myslím, že to je prostě hloupost, myslím si, že důležitý je, když ty lidi všichni budou zdraví a budou na tu muziku pořád chodit, a je úplně jedno, jestli na nás nebo na Pepu Nováka s kytarou, prostě hlavně ať jsme zdraví a ať nás pořád ta hudba něčím jakoby obohacuje.
0: Mm-hmm.
2: Tak krásný.
0: Já myslím, že to je nádhera, že po to se můžeme podepsat a souhlasíme. Chlapi, my děkujeme moc, že jste se na nás udělali čas, že jste přišli představit do vysílání Hit Radia Vysočina svůj zbrusonový song Nezapomenout, který se samozřejmě kdokoliv může najít na sociálních sítích, může vám k tomu napsat nějaký vzkaz, budete za to rádi.
2: Spotify a Apple Music.
3: Určitě.
0: Jo, tak pište, poslouchejte a choďte na kapelu Like It, když jsme říkali 2. července Vysočina Fest.
1: Můžeme ještě pozdravit někoho?
0: Můžete.
1: Zdravíme naše partnerky a naše děti, Olivera, Malvínu, Evelínu, Tobíka, Tobiáška, jak se jmenuje ještě?
0: Protože to jste stihli vy dva?
1: Ne.
0: Všechno?
1: To ještě Emičku a Jonáška.
2: Jako tolik partnerek.
1: Aničku. A teď si myslím, že to je všechno, jsou naše děti, no.
0: Teď zdravili má děti.
2: Já jsem si říkal.
0: To nebyly partnerky.
2: Tak. Já myslím, že to můžeme uzavřít. No.
0: Chlapi, děkujeme moc, co vám daří, to byly lajky.
1: Ahoj, díky. Oliverku.
0: Čau.
3: Si krásně, ahoj.
0: Ahoj. Čau, a my si dáme kvíny. Hezké odpoledne, zůstaňte s námi.

Eva Farná, Mirák, vzpomeneš se na Vysočině 15. hodina, tomu 43. minuta a zpívali v té písničce o domově, tak možná vy v tuhle chvíli jedete domů, možná jedete z domu užívat si někam víkendu, tak pozor na D1 na kilometru 148,5 před Velkým Mezříčím v Koloně ve směru do Prahy bouralo osobní auto s dodávkou. Připravte se na narůstající zdržení. Je mi jasné, že na ten krásný víkend, který je před námi, míří spousta z vás, tak radši nohu splynu a kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: Za chvíli nabídneme Linkin Park, budou třeba i Amy McDonald a spousta dalších hitů. Hrajeme jenom hity, které máte rádi.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
3: Teď to nejde.
2: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
3: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
2: Víš co? Já si to zařídím sama.
4: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
2: Potřebuji rekonstrukci bytu.
3: Komu zase voláš?
2: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
4: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
8: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
7: Začneme očistnou koupelí nohou.
8: Následuje relaxační masáž.
7: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
8: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
7: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
9: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do Pařížský?
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
15: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné úlí jen za 1790 korun.
16: Unihobby.
15: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
17: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
18: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
19: Hit Radio Vysočina.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Ladíte hit rádio Vysočina, my přejeme tady s Nílou hezké páteční odpoledne. Byli tady před chvilkou Like It, představili jsme novej song.
1: Nezapomenu, tak nezapomeňte na něj mrknout, protože rozhodně stojí za to, nejenom tak jakoby, když ho slyšíte audio, ale i když ho vidíte.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, stále pozor, D1, kilometr 148,5 před Velkým Meziříčím v koloně ve směru do Prahy. Bouralo osobní auto s dodávkou, připravte se na narůstající zdržení. Jiné komplikace teď hlášené nemáme, přesto kdybyste o někom nebo o něčem věděli, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Hausbrand Café per favore? Si signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
3: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
12: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Asi 200 lidí přišli dnes dopoledne protestovat na výstaviště v Brně, kde se o víkendu potkávají sudečtí Němci. Na protest s názvem Němá barikáda si přinesli transparenty a vlajky, pořádala jej KSČM. Z papírových krabic polepených historickými fotografiemi postavili symbolickou barikádu. Řada měst hledá způsob, jak dostat lidi zpět do center. Nově to zkouší i Jihlava, která od června zavede změny v parkování o víkendu. O co půjde, vysvětluje mluvčí radnice Radovan Daněk.
13: Ve fialovém a oranžovém parkovacím režimu nebudou muset řidiči platit ani v sobotu. Stejně jako se doposud nemusí za návštěvnické parkování v Jihlavě platit o nedělích a o svátcích, tak se nebude nově od června platit ani v sobotu.
12: Snazší parkování může pomoct lidem, kteří do Jihlavy přijíždějí na víkendové nákupy, za gastronomií, službami nebo za programem v centru. Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Navrockým. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti. Není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. No a první hráč světa Ital Jannik Sinner může na tenisovém Roland Garros zaútočit v Paříži na první titul. Díky němuž by zkompletoval kariérní Grand Slam. Mezi ženami obhajuje triumf Američanka Coco Gauffová. Češi budou mít v soutěži minimálně 12 zástupců.
14: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: No, jdeme se podívat na oblohu, polojasno oblečno, teploty dnes do 23 stupňů, sobota bude krásný, jasná, slunečná, teploty v noci klesnou z 10 k 7, zítřejší maxima 22, 25, v neděli oblačno, tu a tam může zabouřit, zapršit, ale teploty budou atakovat skoro 30, naměříme až 28.
10: Hit Radio Vysočina.
15: Takže možná první tropický víkend letošního roku před námi.
0: Je to tak.
15: No a moc se na to těšíme, už jsme tady ten víkend v pátek s Milou odstartovali, i vám ho přejeme, hlavně klidný, snad už máte po práci a za chvilku mrkneme na jednu záležitost, která se blíží nezastavitelně už příští sobotu, totiž v Horácké multifunkční aréně, u Horácké multifunkční arény, dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina.
0: Tak buďte s námi.

0: rychlostí blesku a už příští týden v sobotu od 13. hodiny před Horáckou multifunkční arenou ta hlavní Tolsté ulice se uzavře a bude to tam praskat ve všech?
1: Švech.
0: Švech, tak, ano, to jsem chtěl říct, návrat z dovolený, no. A samozřejmě to bude všechno v rytmu pro děti, pro rodiny, bude tam toho mega moc, sportovní zóny, akční zóny, historicky tvořivý zóny, bude tam taky Milan Řezníček.
2: Ano, budu tam já a bude tam spousta lákadel, historický kolotoč tam dokonce bude. My jsme dneska točili i vlastně jako upoutávku na tuhletu akci, která se brzy objeví na sociálních sítích a prolezli jsme to křížem krážem, dokonce jsem byl i nahoře na tom ovále se podívat. Kam se vlastně návštěvníci podívají také, kdo vlastně ještě to pořádně arenu neprolezl, tak podíváte se do fitka, podíváte se právě na ten ovál nahoru na střechu, bude to zážitek nejenom na zemi, ale i z té výšky.
0: Bude tam jídlo, bude tam pití.
2: A hlavně 18. hodinou zdaleka nic nekončí, protože večer to pokračuje koncertem kapely Oči a hlavně první díly seriálu Na dně na velkoplošné LED obrazovce přímo před arénou. Nezbývá, než si přát, aby vyšlo počasí, které už je objednané také a pak to prostě nebude mít chybu, bude to paráda nejenom ve dne, ale i večer pro děti i dospěláky.
0: Tady Míla to trochu zakecal a trochu to chápu, ale Míla opravdu bude na jednom velkém pódiu a s ním spousty, jako troufám si říct, desítky až stovky vystupujících. K tomu Mílu v speciální program.
2: No, bude to velký, já se na to těším. No. Já teda, mě trošinku je líto, že letos u toho nebudeme s Market Zušťákovou, protože Market bude mít dovolenou, takže to budu muset zvládnout já sám, ale vlastně ty tam budeš takovým mým parťákem taky, protože tam budeme odsaď živě vysílat, takže vlastně tam budeme mít takový pánský tandem tam.
0: Ano, já přivezu živé mobilní studio Hit Rádia Vysočina, takže se můžete za námi zastavit a můžete to tam všechno okouknout. Každopádně v tuhle tu chvíli ten program, o něm bychom tady mohli povídat dlouze. Více na našem webu hitradiovysočina.cz, případně na webu Horácké multifunkční arény a taky se přidejte na událost, najdete ji jednoduše Dětská arena s Hitrádiem Vysočina.
2: Těšíme se na vás příští týden v sobotu.
3: Dětská arena s Hitrádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u Horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
4: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.

0: co se děje na Vysočině.
1: Mají het na Vysočině 16. hodina 19. minuta. Víkendy před námi bude patřit krásnému počasí. Byla by velká škoda zůstat sedět doma. Tak máme hned několik tipů. Od pátku až do neděle si přijďte užít světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě. Nabitý bude i doprovodný program, chyběte nebude airbag show, testování kol, talk show s českými olympioniky, dětská zóna plná zábavy a samozřejmě večerní party. Pivní slavnosti dneska startují v Třebíči na náměstí s kapelami Zakázaný ovoce nebo Škvor, pokračují i zítra odpoledne třeba s kapelou Doga nebo Valda Gang, tak se stavte třeba na jedno rosení. No a zvu vás i na fotbal, FC Vysočina Jihlava hraje v sobotu proti FK Ústí nad Labem od 14 hodin, tak doražte fandit, myslím si, že naši hokejisti, fotbalisti to budou potřebovat, hokejisti to budou potřebovat až zítra večer.
2: Taky, a těch akcí je víc než dost, další najdete na našem webu hitradiovysočina.cz.
3: Vysočina, tady jsme doma. Hit Radio. Začne to jako den dětí a skončí to jako mega show. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina v Jihlavě se blíží. V sobotu 30. května si užijeme uhorácké multifunkční arény. Technika, sportovní a zábavné zóny, dílničky, workshopy a k tomu pódium, které pojede od první chvíle. A večer koncert kapely Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
4: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
6: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
5: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
6: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Vaše starosti na našeho starostu.
9: Co se v Třebíči chystá?
10: Motem letošního roku pro město Třebíč je heslo Tajemná Třebíč. To v sobě skrývá tři slova. Tajemná, jemná a ta Třebíč. Myslím si, že to je plně vypovídající o tom, jaká Třebíč ve skutečnosti je.
9: Tolik pan starosta Pavel Pacal a více v dalším podcastu.
8: Vaše starosti na našeho starostu.
11: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
12: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
13: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
14: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joslyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
15: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
17: Chcete stavět dřevostavbu? Máte stavební povolení, ale všechny firmy mají práce až nad hlavu? Domy dnes v Třebíči vzkazují. Navýšili jsme pro vás výrobní kapacity a postavíme vám dům ještě letos. Navštivte Domy dnes a my vám postavíme nový domov. Domy-dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.
3: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Rádio Vysočina.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.
3: Je to všechno.

0: jejich hit Soul jezdí na Hit Rádiu Vysočina. My tady s Milou přejeme hezké páteční odpoledne. Pohodový start toho víkendu, který už je tady s námi.
1: A musím říct, že jestli si teda jako víkend někdo náležitě užívá, tak je to ten, kdo zrovna tenhle ten týden maturoval.
0: Ano, byl takhle. Ten, kdo úspěšně maturoval.
1: Ten...
0: A to je moje segra třeba.
1: Maturovala?
0: Maturovala a odmaturovala. Takže jsem jako úplně hrdej brácha.
1: Víš, za kolik to dala?
0: Za kolik to dala? Víš co, já jsem rád, že to dala.
1: To věřím, myslím si, že v některých rodinách je to taky, tak jako, že to mají úplně stejně, že hlavně, že to dali.
0: Vím, že měla angličtinu lepší než češtinu.
1: Až tak jo.
0: Mm. A to no, hodně se stává často.
1: Každopádně, možná i vy ve svém okolí máte někoho, kdo maturoval, tak možná to budete dneska bujaře slavit, možná se těma oslavama tak jakoby proslavíte až do neděle, protože je co slavit, protože ty nervy třeba byly hodně velké. Já když si teda vzpomenu na svoji maturitu, tak já už bych to teda nechtěl opakovat znova. Já budu mít výročí maturity až příští týden v sobotu, protože já jsem maturoval 30. května. Já jsem vlastně maturoval dvakrát. A počkej, teď nechci, jako aby to vyznělo, že jsem to na poprvé neudělal.
0: To začíná být zajímavý.
1: Ale já jsem vlastně studoval obchodní akademii a potom jsem vlastně, dneska existují vyšší odborné školy a za mě ještě neexistovaly, za mě tenkrát byly pomaturitní studia, takže my jsme vlastně ty dva roky toho pomaturitního studia měli ukončený druhou maturitou, takže já mám vlastně dvě maturity.
0: Jo, takže ty jsi takhle vybombený.
1: Já jsem takhle vybombený.
0: Já bych chtěl pogratulovat všem maturantům, kteří to zvládli a hlavně se hře, protože jak jsi říkal, že ty nervy a stres, jo, tak já si to jako matně pamatuju. A teď už můžu říct a myslím, že i ty, Mílo, že si to jako matně pamatujeme.
1: Matně si to pamatujeme.
0: Tak, ale když to pak vidíš, co to s tím člověkem dělá, jak je úplně v loji, tak fakt jako klobouk dolů. A myslím si, že ty maturity jsou teď fakt jako těžší.
1: Ale já myslím, že si oddechli určitě i rodiče a všichni ti vlastně, kteří byli kolem toho maturanta, protože to je neustálej stres.
0: Ano.
1: A už si řekli ještě, že už je to za náma, ať to dopadlo, ještě, že to mají za sebou. Tak moc gratulujeme. My jsme se vlastně s Markét Zušťákovou nechali inspirovat i pro ty naše videa, který točíme maturitní zkouškou. Natočili jsme včera jedno takový videjko, který pustíme příští týden ve středu na naše sociální sítě. Je Hitráda Vysočina, tak mrkněte, možná se v tom poznáte.
0: Skládali jste maturitu?
1: Já jsem skládal. Jak to dopadlo, počkejte si.
0: No a tak posíláme další ty, přejeme hezký víkend, maturanti ať se ho užijí. A tady už je Pink a její Blow Me. Dneska pátek, 16 hodin 34 minut k tomu.

0: Alex Warner na Hitrádiu Vysočina krátce před 4:45. Přejeme hezké páteční odpoledne. Ještě možná bych se mělo chtěl vrátit k tomu počasí, které na víkend má být opravdu all inclusive. Mm-hmm. Ale zítra já tady teda vidím úplně jako bez mráčku 23 stupňů. Neděle vidím úplně bez mráčku 25 stupňů. Já bych chtěl prodloužený víkend. Jako pondělí 24, úterý 26.
1: Hele, a dokonce já jsem někde slyšel, že vlastně ten příští týden by to mělo místy šplhat dokonce k těm tropickým třicítkám. Takže vlastně první tropické dny nás čekají. Kdo ví, jestli možná se nedočkáme i první nějaký tropický noci. Ale každopádně, i když nebude těch 25 v noci, já si myslím, že těch 18, 17, to je prostě paráda. Já miluju, když v noci usínáš s otevřenou ventilačkou a prostě ten vzduch tak jakoby proudí do té ložnice. Je to nádhera.
0: Já se tím hezkým počasím vždycky velmi rychle nechám strhnout a hned říkám každému, tak to budou koupačky, ale nemyslím si, že je to ještě jako ideální na koupačky.
1: No, já bych taky možná s těma koupačkama ještě chvilku vydržel, chvilku počkal a ono se teď tím krásným počasím ta voda hezky ještě ohřeje a pak už to bude paráda do toho skočit.
0: Ale ty procházky a ty grilovačky, no dostaneme se k tomu v příští hodině. Za chvilku samozřejmě tak i další hity. Hit
2: Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Matematický podraz století, celý život žijeme v obřím motoristickém klamu. Když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15, protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil. Ten kůň je schopný vyvinout 15 koňských sil, jo, což je jako zajímavé zjištění. Člověk je schopen vyvinout sílu jednoho koně.
4: Jednoho kterého koně?
3: Normálního, klasického, jednoho, prostě nějaký gátatitl, jo.
4: To jo, ale jestli to automobilom...
3: Nevím, prostě převalskej.
2: Vy si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním

0: až 297 tisíc korun bez DPH.
1: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
10: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
11: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.

0: platí pouze do 15.6.
1: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
3: Hit Rádio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Coldplay na Hit Rádiu Vysočina. Vyprej, my přejeme hezké páteční odpoledne a po 17. hodině už se to blíží opět náš biják.
1: Ano, v bijáku dneska připravené dvě vstupenky, tak pokud byste chtěli vyrazit do kina na něco, co jste třeba neviděli a chtěli byste vidět, v kině jste dlouho nebyli, můžeme vám to milé rádi splnit, stačí mít telefon u sebe a hlavně i filmové znalosti, případně někoho jakoby nápovědu, protože dva lístky tady čekají možná právě na vás.
0: Tak připravujte telefony, po 17. se budou hodit za chvilku další zprávy a taky servírujeme další hity. Tady už je Leony.

0: 17. hodina se přiblížila, David Guetta se Martin se pomalu loučí a my míříme na silnice. Nejrychlejší dopravní nebo nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pozor si dejte na výjezdu z Pelhřimova směrem do Jindřichova Hradce. Došlo tady ke střetu dvou osobních aut, počítejte s nárazovým zdržením. Kdyby byste měli jakékoliv dopravní informace, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Karavany.hk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavany.hk.cz.
2: Jak to vidí hejtman Martin Kukla?
3: Zdravím posluchačky a posluchače. Hlavním tématem pro Vysočinu je teď stanovení oblastí, kde by mohly v budoucnu stát větrné parky, respektive kde je bude možno postavit ve zjednodušeném procesu. S tímto návrhem rozhodně nesouhlasím. Neodmítáme obnovitelné zdroje energie. Naopak dlouhodobě podporujeme nízkoemisní energetiku. Fungují u nás malé vodní elektrárny, bioplynové stanice, také rozumně umístěné fotovoltaické elektrárny a rozhodnuto je i o dalším rozvoji Dukovan. Současný pracovní návrh akceleračních zón pro větrné elektrárny, ale podle mě není dostatečně připravený. Také máme obavy z možných dopadů na krajinu Vysočiny, zemědělství, rozvoj obcí nebo turismus. Naše připomínky předáme Ministerstvu pro místní rozvoj. Dejte mi vědět, co si o umístění až 282 stožárů na Vysočině myslíte. Já říkám jasné ne vrtulím na Vysočině. Mějte se fajn a zase brzy naslyšeno.
2: Více o Vysočině na kr.vysočina.cz.
4: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. Podlahy Tylo.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Rakouské kontroly na společných hranicích s Českem budou nadále pokračovat. Posunuli se ale do pohraničního vnitrozemí, takže nezatěžují dopravu turistů ani pravidelně dojíždějících lidí. Po dnešním jednání se svým rakouským protějškem to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Generální inspekce bezpečnostních sborů při domovních prohlídkách dvou lidí zajistila přes 10 litrů takzvané tekuté extáze. Nelegální drogu měl u sebe i pražský policista, který drogu opakovaně užíval, je stíhán a hrozí mu až dvouleté vězení. Prodej piva v české gastronomii dál klesá. Za poslední rok se snížil zhruba o 5%. Vyplývá to z dat pokladního systému Dotykačka, jak vysvětluje ředitel tržního a datového výzkumu Vladimír Sirotek.
7: Je to jeden z nejhorších roků v aktuální době, přičemž tu zhoršenou situaci vnímáme hlavně z důvodu, že dochází ke strukturální změně v trhu. Obecně lidé méně konzumují alkohol. Když už jdou na pivo, tak skonzumují méně kusů.
0: Podle Sirotka ubývá na trhu míst, kde je možné si pivo dát. No a trenér Pep Guardiola po sezóně po 10 letech odejde od fotbalistů Manchesteru City. Španělský kouč, který Citizens dovedl k 6 titulům i triumfu v Lize mistrů, to oznámil v dnešním prohlášení.
8: Akce týdne po Wolfsrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Míříme za počasím mrknout se, jak to bude vypadat na obloze. Víkend nám bude dělat velkou radost. Skoro jasno, polojasno, zítra teploty v noci z 10 k 7 budou klesat. Zítřejší maxima 22, 25. V neděli polojasno, oblačno, k večeru se místy mohou objevit přehánky nebo i bouřky. Na teploty až do 28 stupňů.
5: Hit Radio Vysočina.
9: A už se to blíží další biják páteční vydání. Budeme hrát o dva lupeny do multiky na Cinestar, tak kdo byste chtěli vyrazit do kina úplně gratis, tak připravujte telefony.
0: Jde telefony po ruce, my posíláme s Márou další příjemnou muziku, která vás vyprovází do toho parádního víkendu, který je před námi. Tady jsou Nickelback, za chvíli třeba i East 17 a tím zdaleka nekončíme. Máme toho před sebou velkou spoustu.
10: Hit

0: Biják.
1: East 17 dohráli a my jdeme hrát náš biják. Od dva lupeny do motiky na Sinestar dneska hrajeme na telefonu Alenka ze Zvonějova. Alčo, ještě jednou hezký odpo, ahoj.
2: Ahoj, zdravíme. Máro, ahoj, zdravím vás všechny.
3: Zdravíme, ahoj. Zdravíme. Tak Alča tam není v žádném případě sama. Má tam takovou jako další silnou dvojku, který bude pomáhat. Kdo pak je s tebou v autě?
2: No, v autě ne, my jsme doma, jsem na zahradě, teďka momentálně sedím pod stromem, aby nás narušilo rádio. Aha. A mám vedle sebe 4letou dcerku Vanesku. A potom mám syna 17letého, který je v obýváku, poslouchá to z rádia a snaží se teda silně naslouchat, aby jsme to uhádli, protože jak jsem zmínila už teda, než jsme šli do vysílání, tak my jsme trošku na ty filmy takový tupější.
1: To Mílu teda velmi jako pobavilo.
3: Ale já jsem říkal, že si myslím, že by se dneska mohla chytat i ty, že byste to mohli uhodnout. Hele, jak to na zahradě roste?
2: No, už od úterka říkám synovi, že jde sekat trávu. A on se mi dneska vrátil z práce a říká, klidně bych tam byl i celý víkend. A já říkám, proč? No tam je to lepší než tady doma. Říkám, ticho, abych sekat trávu.
1: Proč? Takže syn do kina případně nevyrazí.
2: Jestli by mi poradil, tak by mohl jít i se mnou.
1: No tak uvidíme.
3: Jak se jmenuje?
2: Richard.
3: Richarde, tak dobře poslouchej, možná tě mine i to sekání trávy, když mamce poradíš, protože filmová ukázka je dlouhá 7 sekund a přichází pro vás právě teď. Tady je.
4: Tak ty prý scháníš nějaký starší ucho, jo?
5: Ano, kdyby ho nesehnala, tak bych tady nemohla zůstat.
4: A to víš, že tady zůstane.
3: No?
2: No, já vím.
3: No.
2: Já vím, počkám, co řekne syn.
1: Přesný
3: a správný název.
2: Právě. No.
1: Nic neslyšíme zatím.
2: Můj syn říká, že neví přesně, jak se to jmenuje, já také nevím přesně, jak se to jmenuje, ale víme, že je to Saxána, ale ten film bude mít jiný název.
1: Tohle se nám v bijáku stává celkem často.
2: Ano. Dívka na koštěti.
3: Dívka na koštěti, jo?
1: To poradil kdo? Syn?
2: No.
1: Ne, strejda Google.
2: Ale nejsem si jistá, jestli tam není ještě jako to jméno.
1: Jako dívka na koštěti Saxána.
3: Nebo Saxána dívka na koštěti, jo?
2: No.
3: Tak co teda?
1: To začíná být napínavý.
2: No to je vždycky napínavý u vás. Asi ne, protože já mám pocit, že už jsem jednou nad tím přemýšlela, nebo jste tam někoho měli a měl to stejně a ta Saxána tam vůbec není uvedena, že to bude jenom teda, nebo ještě jinak, ne, dívka na koštěti, nic jo.
3: Takže říkáš dívka na koštěti, poslední
2: jo, slovo. Jo, dívka na koštěti.
3: Tak poslouchej, co mi na to. Je to dívka na koštěti.
2: Jo,
3: bude muset Richard sekat trávu.
2: Musí, teď bychom se tady utopili v tom.
1: Alčo a Richarde, velká gratulace, no, dva lupeny jsou vaše.
3: A gratulujeme i Vanesce, která držela pěsti.
2: Já jsem strašně ráda, protože u vás něco vyhrá takhle, to je pro nás nemyslitelný. A přísahám, že si tu dívku na koštěti budu pamatovat až do smrti, protože když jsem nevyhrála kdysi dávno Jahody mražený písničku, tak od té doby si to taky pamatuju.
3: Vidíš, tak máš takovou mimo technickou pomůcku, až uvidíš dívku na koštěti, vždycky si vzpomeneš na nás. My moc a moc gratulujeme, zdravíme do Zvonějova na Havlíčkobrodsko, kde se teď bude sekat o 106 a až všechno to posečujete, vyražte do kina, zasloužíte si to.
2: Jo, jste moc hodný, moc vám děkujeme a byli jsme rádi, že jsme to konečně uhádli, jsme rádi našimi posluchači.
3: Děkujeme moc.
1: Alčo, díky, měj se krásně, vydrž nám na telefonu a užívej pátek a celý víkend. Ahoj!
3: No a my připomínáme, že v pondělí opět tradiční biják a v tom bijáku nás čeká jeden lístek, jeden lupen, možná právě vás.
0: Ano. Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: podvečerním vysílání na Hit Radio Vysočina právě teď PH Electro. Krásný poslech.
1: Ano, a to už je muzika, která voní víkendem a voní taky létem a léto víkendu dorazí, takže si to budeme všichni užívat ve velkým stylu. Možná už právě teď nakupujete a střádáte plány, co dělat vlastně o víkendu. Já taky jeden takový ještě malý sen mám. Já bych chtěl snídat, posnídat při východu slunce, tak možná zítra se mi to splní.
0: Závidím. Já budu mít teda sobotu pracovní a budu brzo ráno vstávat, jedu do Nymburka.
1: Takže taky budeš mít východ slunce.
0: Takže já budu mít možná snídaní, tak možná někde po cestě na benzínce.
1: A jsou dobrý ty párky v rohlíku.
0: To jsou. Ty vada s belgickou hořticí, miluju to úplně. Tak já doufám, že vy milujete muziku, kterou vám budeme servírovat za chvíli. Bruno Mars. Možná třeba taky k nějaké přípravě, nějaké dobroty na dnešní večer. Možná už ten grill jste zatopili, zapli. Úplně to cítím, jak to voní, jak to stříká, cáká na všechny strany.
1: Nám klidně dejte vědět, 725 44 38 37, to je náš WhatsApp. Pokud grillujete, pošlete fotku.
0: Aspoň.
2: Těšíš se na víkend?
3: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
2: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
4: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
4: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
6: Hustákovycesty.cz.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Mňam, to je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
9: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
10: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
11: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
14: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
13: Začneme očistnou koupelí nohou.
14: Následuje relaxační masáž.
13: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
14: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
13: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
16: Tak dobře poslouchejte.
15: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
15: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
15: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
17: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
15: Tenhle zážitek najdete pouze na
18: Firma na zážitky
16: CZ.
19: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
20: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
21: Jihlaváci, dospěláci už to mají leto za sebou, my ale rozhodně nekončíme. Ve čtvrtek 28. května od 17 hodin pořádáme nábor do přípravy. Přiveďte svou naději na stadion FC Vysočina a nezapomeňte, společně jsme silnější.
22: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu.
6: Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
12: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Neil Diamond a Two Friends na Hitrádiu Vysočina, to je takovej hokejovej sound a my samozřejmě v průběhu toho víkendu budeme opět fandit nároďáku českým hokejistům a k tomu se vlastně hodí i to grilování.
1: To je pravda, protože počasí bude ideální na nějaké grilování, zítra, jak už jsme říkali, jasno, polojasno, úplně beze srážek, teploty do 25 stupňů, v neděli by se k večeru nějaká přehánka, bouřka objevit mohla, teploty ale až 28 stupňů. A kdo si říká, no jo, já mám pracovní víkend, moc si toho počasí neužiju, tak skvělou zprávu je, že vlastně i začátek příštího týdne se ponese v tomhletom duchu jasné, prozářené oblohy a teplot až kolem 27-28 stupňů. Značka Ideál.
0: My jsme před chvilkou vás vyzývali, jestli grilujete, tak ať nám pošlete fotku na náš WhatsApp a Martin ze Žďárska posílá nádhernou fotku.
1: Ne.
0: Jo, že už je připravený, má tam nějaký žebírka, hele, s výhledem krásně na tu žďárskou krajinu.
1: Paráda, no, tak...
0: Není co dodat, Martine, děkujeme.
1: Utřeme slinu, ať nám to nenakape tady do mixážního pultu. Každopádně, pokud si pochutnáváte třeba na úplně čím jiným, já bych si dal třeba i takový klasický opečený špekáček, jenom na ohni. Ten už jsem dlouho neměl, nebo pečený brambory v popelu hezky.
0: Já myslím, že řekneš, já bych si dal klidně třeba jogurt.
1: Ten jsi měl ke snídaní, tak se nebudu dávat k večeři. Ale dal bych si třeba jakýho hermelína v alobalu, dělaný na roštu.
0: To už dost, si myslím.
1: Já jsem zbyl sliny, tak možná jsme vás inspirovali, co na ten grill můžete dát, pokud k tomu přihodíte nějakou tu zeleninu, splníte tím, že tam máte i něco zdravého. My posíláme Svaz českých bohémů Vohnouty, což je muzika, která se k té páteční podvečerní pohodě úplně hodí, že jo, Máro?
0: No, stoprocentně, tady jsou a nechte si chutnat.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

zase, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás

třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina.

0: Gaga na Hitrádiu Vysočina před 6:15. Dneska pátek 22. květen v kalendáři. Míla mě upozornil na to, že dneska svátek slaví Emil.
1: Znáš nějakého Emila?
0: Bohužel asi žádného neznám, ale na Vysočině je 304 Emilů přesně.
1: Vážně jo, Já teda taky žádného Emila neznám. Tak každopádně přejeme všem Emilům všem nejlepší k svátku. Pokud slavíte narozeniny, pak jste ve hvězdné společnosti, protože dneska slaví třeba i modelka Naomi Campbell, srbský tenista Novak Djokovic a slaví třeba i herec Jakub Šťáfek, tak velká gratulace i vám.
0: Ano, pokud cokoliv dneska slavíte, užívejte ideálně s námi a my k tomu servírujeme další hity.
1: Za chvíli třeba Daniel Pouter. Já doufám, že dneska špatný den nemáte, že si užíváte to krásné počasí a ten víkend, který je před námi, tak užívejte i s další muzikou. Bude třeba Kamrat nebo Dua Lipa.
2: Trenírkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: Adrenalin, síla a napětí na maximum. Už 23. a 24. května ovládají hlavu prestižní závod Eurojack. Přijeďte do Jihlavy zažít souboj těch nejlepších dřevorubců i špičkových závodnic. K tomu festival minipivovarů a večer pořádná nálož.

0: prostory a další na Eurojack Dojihlavy. Dojihlavy.cz. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: firmanazážitky.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
8: Těšíš se na víkend?
9: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
8: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
10: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
9: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
10: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
4: Hustákovycesty.cz.
11: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
15: Hit Radio Vysočina.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: 55. minuta na Vysočině Kamrad, hezký podvečer vám všem.
1: Ano, a je na čase se rozloučit, Míla už trochu hladový, ale musí si ještě nechat zajít chutě, protože ho čeká dneska jedna velká party v Robinsonu, vy?
0: Ano, mířím do Robinsona a ještě se rozpohybovat. Já jsem se dal teda proteinovou tyčku, abych to
1: No to je zvládl. Potřeba doplňovat kalorie a pak potom něco.
0: No, abych si dal ten grilovaný hermelín nebo něco takového. Tak pokud grilujete, užijte si to a dobrou chuť.
1: Hezký víkend všem, ahoj.
0: Za týden, ahoj.

0: Zlepši si náladu. Nejlepší dopravní servis na Vysočině, ještě rychlý pohled na silnice Vysočiny, které jsou sjízdné bez komplikací a problémů, tak si svoji cestu na další víkend užijte i vy bez pokut a bez nehod. Kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
1: Hausbrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: platí pouze do 15.6.
1: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
2: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Opozice úvahy o prodeji výrobce výbušnin a střelivin považuje za nebezpečné a nekompetentní. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval českému premiérovi Andreji Babišovi a všem pražským zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s ebolou. V příspěvku na sociální síti X ocenil českou pomoc, muž je v izolaci v nemocnici Bulovka. Jedna z nejvzácnějších šelem světa oslaví narozeniny v táborské zoo. Slavnostní akce na počest fosy madagaskarské proběhne už zítra. Samečkovi bude 14 let, pokračuje ředitel zahrady Evžen Korec.
6: Fosa madagaskarská je jedno z nejohroženějších zvířat v současné době. Je endemitem Madagaskaru, což znamená, že nežije nikde jinde než na tomto ostrově. A tady postupně bývá počet jedinců díky tomu, že se kácejí tropické lesy a využívají pro zemědělství.
5: Narozeninové komentované krmení fosy madagaskarské začne zítra 30 minut popoledni. No a lednový světový pohár ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně skončil ztrátou 24 milionů korun. Uvedl to server Seznam zprávy. O deficitu akce, která přitáhla ženskou světovou špičku, včetně Američanky Šifrinové, informoval prezident svazu lyžařů David Trávníček.
7: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
8: Venku krásně svítí sluníčko, zítra bude ještě lépe, tak si ten dnešní večer a zítřejší den užijte naplno. Hit Radio Classic s vámi Lea, startujeme právě teď ty nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Co takhle lambáda, je pátek, přátelé, kamarádi, kaoma. Právě teď z éteru Hit Radio, 2 minutky po 6. letí za váma.

Doctor 80 v plném proudu. Hezký dobrý večer. S vámi Leona. My vlastně spolu budeme takhle usínat. Zítra ráno zase spolu vstávat. Tak jak se dneska máte? Máme tady pátek 22. května. Dejte vědět, co děláte. Jestli jste na cestě domů, nebo jestli už máte pohodičku, relax. Chystáte se dneska někam ven do víru velkoměsta, jak se říká. Před námi je spousty skvělé muziky. Rozhodně. Legendární 90-kový hit Snap a taky Krištofové právě teď. Co takhle, Kosmošo? Vzpomínáte si ještě na ten text? Dejte si ho s námi.

0: Eternity. Kdo ze vás si tenhle song zpíval? The last. A neskutečná pecka. Hit Radio Classic s vámi, tak je Lea. Hezký dobrý večer. 7:02. Jdeme na další skvělou muziku. Před námi Sugar Babes, Pink Floydi. Dáme si troška toho rokoáče, ale co nás čeká? Je skvělá devadesátková věc a dokonce o té kapele, která přijde, byl i seriál. Kdo z vás si pamatuje partičku S Club 7? Já byla obrovským fanouškem, tak přesně tohle za moment, konkrétně za 4 minutky, zazní z éteru Hit Rádia Bring It All Back. Těšte se.
1: Adrenalin, síla a napětí na maximum. Už 23. a 24. května ovládají hlavu prestižní závod Eurojack. Přijeďte do Jihlavy zažít souboj těch nejlepších dřevorubců i špičkových závodnic. K tomu festival mini pivovarů a večer pořádná nálož koncertů. Kapely Čat, Pozor Mamut, Prostory a další. Na Eurojack do Jihlavy. Dojihlavy.cz.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Navštivte Autech SRO, vašeho autorizovaného prodejce vozů Hyundai v Havlíčkově Brodě.
4: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
5: Teď to nejde.
4: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
5: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
4: Víš co? Já si to zařídím sama.
6: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
4: Potřebuji rekonstrukci bytu.
7: Komu zase voláš?
4: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
6: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, 3 sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. 2 dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
10: Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
11: Co?
10: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
11: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
10: U nás si vybere úplně každý.
11: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
10: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
11: Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
13: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
14: Fakt? A kam pojedeme?
13: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
14: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
13: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
15: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
16: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
15: A tak to bude drahé.
16: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Chy i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ronsky Beat, zlaté nesmrtelné osmdesátky. I tohle vám dává v pátek večer Hit Radio Classic. Za chviličku Texas nebo Cyndi Lauper. Song pro všechny ženy, dívky, holky. Užijte si ten dnešní večer z pohodlí

0: Rádio. Obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Sobotu 30. května u Horácké multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, show a večer oči a světová premiéra seriálu Na dně. Tohle nebude obyčejné. Tohle bude aréna. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
1: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
2: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
3: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
2: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
3: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
4: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: elitedate.cz.
9: Chcete stavět dřevostavbu? Máte stavební povolení, ale všechny firmy mají práce až nad hlavu? Domy dnes v Třebíči vzkazují. Navýšili jsme pro vás výrobní kapacity a postavíme vám dům ještě letos. Navštivte Domy dnes a my vám postavíme nový domov. domy-dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich...
9: Nový domov. domy-dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.

rodinách pomáhajících mladým lidem. Součástí programu bude talk show Mimo osnovy a koncerty kapel Oty Johnny, Čáro Gypsy a rapera Peciho. Přijď si to užít a zjistit, co ti oblastní charita Havlíčkův Brod může nabídnout.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vítej, platí pouze do 15.6.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. komfort@group.cz
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: I'm Nicki Minaj.
7: Hey, this is John Legend.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Posloucháte Hit Radio City, kamarádi, za minutu je tady 7:00. Asi jste poznali podle úvodu, že mě trošku překvapilo, jak jsme rychlí, že vlastně ještě ani není 7 a už jsme v éteru. Ano, Hit Radio a dneska takový malý překvapení pro všechny z vás. Jsme se tady tak jako náhodou potkali a ve studiu Andrea Bezděková. Ahoj.
10: Ahoj. Ahoj.
11: Já jsem tě chtěl napodobit, ahoj, tady je Vincent, navrátil.
12: Ahoj, tady je Andrejka.
10: Hezký skoro.
11: Já tě zkusím, protože máš takový specifický hlas.
9: No přátelé, a druhý hlas Vincent Navrátil. Ano, specifický hlas, následující půlhoďku budeme společně s vámi v éteru, což se ale mimo dění ve studiu děje v naší republice. Dneska fanoušci fotbalu, minimálně Sparty, vyrazí do Prahy na Sparta Fest. To je docela hustý, že jo?
10: No je to kousek od nás, je to přes řeku, je to kousek hlavně ode mě, protože já jsem z Letné.
11: No ale jsi slávistka, ne?
10: No ale mé srdce tepe pro Slaví, takže tam se to trošku příčí.
11: I po tom všem?
10: Jako já jsem slávistka, bydlím na Letný, jde to trochu proti sobě, ale domí ty, bydlíš v Praze. A přitom
9: tak, no,
10: si kousek od Ostravy, tak pro který klub tepe tvé srdce?
9: V srdci je stále Baníček, protože kdo se narodí tam v tom kraji, tak nemá na výběr zkrátka, přátelé.
11: No nemá, protože by jinak dostal.
2: Hit Radio Vysočina.
9: Co by bylo ale fér, kdyby každý fotbalový klub měl nějaký svůj festiák. Baník Fest. A tohle Alice Springs. Hezkej večer přejeme.

0: 19 hodin, 6 minut k tomu, posloucháte Hit Radio. A co se tak vrátit na chvilku k tomu fotbalu? Kromě toho, že v Praze je nějaký Sparta Fest, jasně, já tady loboval za Baník Fest, tak jsem si uvědomil jednu věc. Zítra tady Baník hraje v Praze. No. A přijede 5000 baníkovských fanoušků, to je pojem sám o sobě.
1: 5000?
2: Ty kráso.
3: No v poměru s Duklou, která tady bude mít 200 skalních fanoušků.
0: No pozor, ale ty už si našim posluchačům prozradila, že tvé srdce nebije ani pro Spartu, ani pro Baník,
3: je
0: ale
3: to
0: pro Slavie.
3: Je to Slavie a my jsme si uřízli ostudu a bylo to zbytečné, přátelé. Já jsem tam byla, všechno jsem to viděla.
2: Ty jsi byla na tom legendárním zápase, kde naběhli na ten stadion a udělali tu ostudu.
3: Je to tak. Dokonce jsem taky zachybovala, ne že bych nalítla s petlicemi, ale chvilku jsem se radovala v moment, kdy jsem viděla ty davy, který se tam řítí, protože jsem si myslela, že už slavíme. Tak jsem taky chvilku slavila. Ale dřív, než jsem měla, no. Takže byť jsem slavila, lituju toho a nic takového nepodporuju.
2: Ano, takže pokud jste viděli Andrejku, jak v kukle mlátí kostkou brankáře do hlavy, tak ona tomu prostě jenom nerozuměla. Ona myslela, že to je party.
3: Je mi to líto.
0: NSYNC, pokračujeme v hitech. Doufám, že jsme očistili tvé jméno.
2: No ano, ostuda už je, bye.

0: and Monica. Wow, to zní jako prima večer. A do toho ještě Hit Radio a tahle ta trojce. Je tady s vámi Dominik, je tady taky Andrejka a Vinca. My jsme s Vincentem včera řešili takovej zajímavý trend, který se objevil.
1: My totiž s Dominikem občas děláme nějaký průšvihy. Ne úmyslně, ale doma za to potom máme, jak se říká, slejznuto. Existuje teď takový trend, možná si o tom Andrejko slyšela, že se diskutuje, co je vlastně ve vztahu normální tolerovat a co už je takzvaný jako princess treatment, když se vlastně jako chováš tomu svýmu partnerovi s nějakou jako větší tolerancí nebo jako jsi na něj až zbytečně moc hodná.
0: Přátelé, znáte to? Schválně tohle si můžete zahrát s námi. Odpovídejte.
1: Odpovídejte s námi, já položím otázky a vy si řeknete, je tady to v pohodě odpouštět, anebo je to až zbytečně velkorysí. Takže Andrejko.
2: Takže to jsou průsery, které se reálně staly a vy teďka chcete znát můj názor.
3: Možná.
0: Ano, za dnešek.
1: Reálně se staly nám obou s Dominikem. Takže za prvé. Zapomněl, že máte nějaký plán a vy mu to odpustíte, protože víte, že je to roztomilej mimoň.
2: Tak podle mě, kdyby se tohle stalo první dva měsíce, odpuštěno. Jinak.
1: Aha.
0: No to je lhuta.
1: Dva měsíce, to je blbý.
2: Tak jsi takový opojený láskou, ledas co odpustíš.
0: To projde všechno.
2: Jsi benevolentnější.
1: Tak jdeme jako na surovejší.
0: Koukal se do blba a na té straně ulice náhodou šla hezká holka. A vy mu to nevěříte.
1: Ne, věříte.
0: A vy mu to věříte.
2: No a teď, v moment, kdy s tímhle velmi nesouhlasím, je to king treatment.
1: Ne, právě že ano, to by byl king treatment, protože by to o tebe bylo extrémně velkorysé.
2: Ale extrémně velkorysé.
0: Mm-hmm. Je to tak moc jako.
2: Je to tak moc.
1: A co když fakt jenom čuměl do blba? To nevěří, dobrý, ale jdeme dál, protože teď já se bojím. Tak jo, hele, po 14-hodinové směně mu odpustíte, že oblečení z šichty jenom odhodil namísto toho, aby ho rovnou vypral.
2: No, tak to po 14-hodinové šichtě nemůže ani snad nikdo žádat.
1: Já jsi říkala, že máš doma sama bordel, viď?
2: já přiznávám, jsem trochu bordelář, ale pracuji na tom.
1: A poslední otázka, Domi.
0: U nich doma jsem jenom chtěl dodat, tak víme, kdo takhle po 14-hodinové směně přehlídek vysílání v rádiu odhazuje to oblečení. Má kolegyni, na kterou si jednou omylem usmál a vy mu věříte, že spolu nespali.
2: Tyjo, myslím si, že důvěra, základ zdravého vztahu, tohle to se toleruje.
1: Ale to je potom, co jsi řekla, že kdyby se koukal špatným směrem, tak ho zabiješ.
2: Víš co, já hodnotím na základě svých vztahů a já v ně důvěřuju, takže kdyby mi něco řekl,
1: dobře,
2: já ho věřím.
1: Tak jo, tak hele, víš co, tak projevte důvěru a partner vám za to určitě bezděkuje.
4: Hit Radio Vysočina.
0: A vy nám snad bezděkujete i za ty hity, co si takhle večer na Hit Radio pouštíme. Venga Boys, hezký večer.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
5: Rodinný dům v Roudnici nad Labem na Litoměřicku za 5 750 000. Byt Rapusina v Prachovicích na Chrudimsku za 1 990 000. Byt Rapusina v Moravském Berouně za 1 620 000. Chata v katastrálním území obce Radič na Příbramsku za 2 250 000. A garáž v Ústí nad Labem za 495 000 korun.
4: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
7: CZ. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
11: Těšíš se na víkend?
12: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
11: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
12: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet. Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
11: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
13: Hustákovycesty.cz.
14: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
15: Teď to nejde.
14: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
15: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
14: Víš co? Já si to zařídím sama.
16: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
14: Potřebuji rekonstrukci bytu.
15: Komu zase voláš?
14: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
16: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
17: Trenírkárna.cz.
18: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
17: Trenírkárna.cz. Vysočina,
19: Jihlaváci. Dospěláci už to mají leto za sebou, my ale rozhodně nekončíme. Ve čtvrtek 28. května od 17 hodin pořádáme nábor do přípravek. Přiveďte svou naději na stadion FC Vysočina a nezapomeňte, společně jsme silnější.

0: Já nevím, je třeba říkat, v jakém filmu to bylo. Ach, ty čelisti. Teda, jo. Roky, posloucháte Hit Radio City, 19 hodin a za chvilku k tomu přibude půl hoďka. Já jsem dneska plakal, chci se svěřit.
1: Co zůstalo, Domino?
0: Alex má kámoše a mě zajímá, pamatujete si toho úplně svýho prvního kámoše, kterýho jste měli? Mimu synovi je 8 let a má toho nejlepšího, prvního, kterýho si našel ve škole a já jsem zbrečel, abych se k tomu vrátil, protože jeho máma od toho kámoše mi poslala fotku, že on si nalepil do deníčku fotku mýho syna a že jsou nejlepší kámoši.
1: Ježiš, to je dal tomu zpětky. Já myslel, že jsi brečel, protože jsi žárlil, že už nejseš nejlepší kámoš svýho syna.
0: To mi došlo ještě.
1: Co ty, Andrejko, měla jsi nějakou nejku?
2: To jsem 100% měla a vlastně ji pořád mám a to si myslím, že je mega krásný. My jsme byli takový ty děti podnikatelky, protože nikdo nám nedával jen tak, nerozhazovali se kapesný jen tak. Jasně. A my jsme samozřejmě chtěli chodit do té cukrárny, ale museli jsme si to odmakat. Takže my jsme měli mašličkovej den a ten soused, který nedal mašličku, musel dát 5 korun.
0: Výběrčí.
2: Hezky. Výběrčí, no. Ale pozor, taky pak byl bonus na konci léta a bylo vystoupení gymnastické. A pozor, to už bylo za 15.
1: Ty krásno, vidíš to, děti podnikatelky, takhle to vypadá, Dominiku. Ne vy, jako vy v Orloví, vy jste si říkali děti podnikatele, chodili jste po nádraží za babičkama a podnikali jste.
0: To je pravda.
3: Hit Radio City.
0: Cut and Move, posloucháte Hit Radio. Hezký večer.

0: Hit Rádio Vysočina. Hit Rádio. Jihlava. Jedno místo, jeden den, miliarda zážitků. Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina se blíží. V sobotu 30. května si to mega užijeme u horácké multifunkční arény. Technika, co tě vtáhne, zóny, co tě rozběhnou, dílničky i show na plný pecky. A večer, oči a světová premiéra seriálu Na dně. Buď u toho. Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina. Už 30. května.
1: Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
4: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
3: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
4: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
5: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
6: Těšíš se na víkend?
7: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
6: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
8: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
9: Asi jsi jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
8: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
10: Hustákovycesty.cz.
11: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
12: Sezónní loučení je tady. V poslední druholigové bitvě tohoto ročníku hostíme nováčka z Ústí nad Labem. Derniéra startuje mimořádně v sobotu 23. května ve 14 hodin na stadionu v Jiráskově ulici. Vy u toho můžete být s námi, protože společně jsme silnější.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
14: Vidíš to?
15: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
14: No a víš, co vidím já?
15: Co?
14: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.

0: Hit Rádio Vysočina. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
2: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
3: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Těšíš se na víkend?
2: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
1: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
3: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
2: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
3: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
4: Hustákovycesty.cz.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský?
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: elitedate.cz

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina. Hit Rádio. Začne to jako den dětí a skončí to jako mega show. Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina v Jihlavě se blíží. V sobotu 30. května si užijeme uhorácké multifunkční arény. Technika, sportovní a zábavné zóny, dílničky, workshopy a k tomu pódium, které pojede od první chvíle. A večer koncert kapely Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina už 30. května.
2: Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
3: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
5: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
4: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
5: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.

Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz

0: Čínny.cz.
1: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
2: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
3: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

0: Těšíš se na víkend?
1: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
0: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
2: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
1: Asi jsi jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
2: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
3: Hustákovycesty.cz.
4: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Hit Radio Vysočina.
10: Zlepši si náladu.
11: Hit Radio.
12: Když duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
2: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
3: Teď to nejde.
2: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
3: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
2: Víš co? Já si to zařídím sama.
4: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
2: Potřebuji rekonstrukci bytu.
5: Komu zase voláš?
2: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
4: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz

0: ta trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
1: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
2: Teď to nejde.
1: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
2: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
1: Víš co? Já si to zařídím sama.
3: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
1: Potřebuji rekonstrukci bytu.
4: Komu zase voláš?
1: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
3: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Rádio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

없어 놓아진 별. 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.